0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Dnešní ráno na Signál Rádiu se dotýká 6. hodiny. Za chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Kapela Survivor, Kim Wilde a nebo Queen.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě dodávky se srazily na dálnici D2 na 35. kilometru ve směru na Brno. K nehodě došlo také na D5C, kde na 70. kilometru ve směru na Prahu skončilo auto ve svodidlech. A ještě D1, tady zasahuje policie a hasiči u nehody na 130. kilometru ve směru na Brno. Jezdí se jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 26. srpna. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Sněmovna dnes znovu projedná spornou vládní novelu k veřejným rozpočtům, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost financí a oslabuje kontrolu poslanců nad veřejnými penězi. Vládní většina veto nejspíš přehlasuje. Opozice varuje před dalším utrácením a růstem dluhu a chce novelu napadnout u ústavního soudu. Koalice chce automatické vyhoštění cizinců, odsouzených za vybrané tresty s trestní sazbou od 3 let. Po jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Návrh má podle něj připravený ministr spravedlnosti Jeroným Tejc a koalice se shodla také na zpřísnění trestů za znásilnění. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka a legenda country Dolly Partonová. Podle světových agentur to oznámila její rodina. Partonová byla nejen ikonou americké country, ale také výraznou filantropkou a zastánkyní ženské emancipace. Americký imigrační úřad v červenci zadržel rekordních téměř 50 tisíc lidí. Tak vysoký měsíční počet zadržených evidoval od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu naposledy v lednu loňského roku.
0: Co se děje v regionu?
2: Smlouva na stavbu tramvajové trati z Malovanky na Pražský Strahov se dočkala podpisů. Sdružení firem se tak po zdržení, které způsobilo šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude moci pustit do práce. Trať bude dlouhá 1,3 km, bude mít 3 zastávky a její stavba vyjde na 824,2 milionů korun. Jde o částku o 196 milionů nižší, než dopravní podnik původně předpokládal. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pyrotechnika na stadionech by nově mohla být trestným činem místo přestupku. Návrh vzešel z fotbalového prostředí a koalice ho chce předložit v září. Součástí má být i bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových zápasů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Především v severní polovině území se místy bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka. Ale zároveň čekáme i ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území až 25 a na horách okolo 14. Na signálu opět 80 a za mikrofonem Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, odbyla 6. hodina, která zároveň odstartovala dnešní ranní vysílání Signál Rádia. U něj vás všechny vítá Jirka Svoboda. Jsme v polovině pracovního týdne a jakmile se den zlomí, začne se víkend přibližovat větší rychlostí, tak pojďte s námi do toho nového dne vstoupit vybavení důležitými informacemi, které pro vás máme nachystané a s dobrou náladou, o kterou se postarají hity 80. Přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem. Dnes jsme se probudili do středy 26. srpna, svátek proto slaví Luděk, tedy i náš kolega Luděk Savana Urbánek, tak nejenom jemu letí naše gratulace. Narozeniny slaví třeba herec Macaulay Culkin, kterého proslavila filmová série Sám doma. Oslavenkyní je také slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová, plastický chirurg Jan Měšťák a nebo fotbalista Radim Nečas. Přeju jen to nejlepší. Dnes máme i Mezinárodní den psů a je také den toaletního papíru. Také tato nezbytná hygienická potřeba si zaslouží svůj den v kalendáři. Tak hezkou středu.
1: Signál rádio vám přeje

0: Do nového dne nás na Signál Rádio probudila Kim Wilde. To dnešní ráno je v Česku většinou oblačné a od západu přicházejí na naše území srážky. Prší hlavně v Ústeckém a na části Libereckého kraje a teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 15 stupni. Například Pardubice a Tábor hlásí 14 stupňů, na 15 stupních je Praha a Jihlava a Brno nebo Znojmo hlásí 16 stupňů. Dnes bude oblačno a zataženo, zejména v severní části území se bude vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky. Není vyloučená ani nějaká bouřka. Na jihozápadě území může být i polojasno. Odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti postupně ubývat. Naměříme jenom 17 až 22 stupňů, ale na jihu území může být až 25. Tak si dnes pro jistotu nezapomeňte vzít deštníky.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, blížíme se k 6:30, za chvíli už nám zaspívá Hana Zagorová, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes dopoledne přijme na Pražském hradě předsedu České pirátské strany Zdeňka Hřiba. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v projednávání sporné vládní novely o veřejných rozpočtech, kterou vetoval prezident. Datové schránky budou ode dneška dostupné už jenom na nové doméně datovka.gov.cz. Původní doména mojedatovaschranka.cz by tak měla zaniknout. Dnes přestane fungovat online verze vyhledávače volných pracovních míst úřadu práce. Odstávka potrvá až do 3. září. V německém Kolíně nad Rýnem dnes začíná Gamescom, tedy nejvýznamnější světová akce zaměřená na videohry a herní biznis. Zúčastní se ho i přes 80 zástupců z Česka, což je dosud nejvíce v historii. Dnes večer by měl být plně obnoven provoz na železničním koridoru mezi Olbramicemi a Benešovem, který před několika dny podemlely silné deště. Vlaky tudy zatím jezdí zpomaleně po jedné koleji. Společnost Apple by dnes měla oznámit, kdy dojde k oficiálnímu představení nového iPhone 18 Pro. Předpokládá se, že by k tomu mělo dojít 9. září. A dnes pokračuje turnaj smíšených dvojic na tenisovém US Open. Hlavní soutěž ve dvouhrách proběhne v neděli 30. srpna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 7:30 na Signál rádiu Hanka Zagorová je naprosto nezbytné. Za chvíli to bude Madonna, Dionne Warwick a nebo zpěvačka Sandra.
1: Signál rádio doprava.
0: D1 zasahuje tady policie a hasiči u nehody na 130. kilometru ve směru na Brno. Jezdí se pouze jedním pruhem. Nepojízdný kamion zdržuje provoz na dálnici D5 na 57. kilometru ve směru na Prahu a další porouchané auto překáží na D8 na 23. kilometru ve směru na Německo. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

Madonna a její Holiday v ranní vysílání Signál Rádia. Jako bych chtěla naznačit, že prázdniny budou pomalu končit, ale nenechte se tím nějak rozhodit. Jestli máte volno s dětmi nebo vnoučaty, ještě toho můžete hodně stihnout. My do 7. stihneme mimo jiné mrknout, o čem píší zpravodajské weby a zaspívá třeba Diane Warwick anebo zpěvačka Sandra. Tak dobré ráno, je středa 26. srpna.

0: Signál Rádio
1: a hudba 80.
0: vás vrací do mládí.
2: Everybody's talking at me.

Dobré ráno se Signál rádiem, to dnešní ráno je v Česku většinou oblačné, od západu přicházejí na naše území srážky, už teď prší hlavně v Ústeckém a na části Libereckého kraje a teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 15 stupni. Například Pardubice a Tábor hlásí 14 stupňů, na 15 stupních je Praha s Jihlavou a Brno nebo Znojmo hlásí 16 stupňů. Dnes bude oblačno až zataženo, zejména v severní části území se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, není vyloučená ani nějaká bouřka, na jihozápadě území může být i polojasno. Odpoledne a večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme pouze 17 až 22 stupňů, na jihu území může být až 25. Takže dneska to bude chtít možná trochu teplejší oblečení a místy taky deštníky. Přeju vám hezký den.

0: Na Signál rádu nám zpívala Diane Warwick a než éter ovládne zpěvačka Sandra, tak vám prozradím, co zajímavého jsem dnes ráno našel na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Národní park Podyjí na Znojemsku se potýká s neukázněnými turisty. V okolí oblíbených stezek zanechávají čím dál více vlhčených ubrousků, které představují obrovskou zátěž pro přírodu. Rozkládají se totiž 100 až 500 let. Správa Národního parku proto na svém webu zveřejnila nelichotivé video a také rady, kde nejlépe využívat toalety. Čínských aut bude v Evropě v příštích letech raketově přibývat. Letos by měly čínské značky na starém kontinentu vyrobit asi 90 000 aut. Do 10 let by jejich produkce mohla vzrůst až na 1,5 milionu aut ročně. Nejvíce vozů čínských značek se aktuálně vyrábí v Evropě ve Španělsku. Na Pelhřimovsku se po velké tříleté rekonstrukci o víkendu znovu otevře hrad Kámen. Nové moderní expozice v něm propojují historii, památky a zdejší sbírku historických motocyklů. U vstupu do hradu vzniklo také nové návštěvnické centrum. Hrad Kámen se ve stejnojmenné obci v sobotu, tedy první den otevření po rekonstrukci, zpřístupní návštěvníkům zdarma. A českým volejbalistkám se na mistrovství Evropy v Brně dařilo. Vyhráli nad Ukrajinou 3-1 a připsali si tak do tabulky skupiny B další 3-bodovou výhru. Zajistili si tak postup do finále, protože nyní už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste se Signál rádiem. Už dnes se na našich vlnách můžete těšit na další rozhovor a tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám u nás na Signál rádiu nabídneme už dnes po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Michael Jackson se nám krátce před 7 hodinou ptal, who is it, kdo je to? No, Lucka Sinková je to, přišla do studia. Ahoj, dobré ráno.
1: Hezké ráno přeji.
0: Luci, dneska máme Mezinárodní den psů. A víš co, já jsem si v souvislosti s tímto svátkem uvědomil, že obdivuju vlastně všechny majitele pejsků, protože já vždycky, když po 16:15 vyrážím směr rádio, tak potkávám ty páničky v župan. jak na těch vodítkách vedou ty svoje pejsky, aby je vyvenčili, jako ve 4 ráno.
1: No já to vím.
0: Já bych to asi nedal, jako venčit psa. Mám problém jako vykopat se z baráku, abych došel do práce, jo.
1: Já ti naprosto rozumím, u nás v pražské obci je to hodně podobný. Vždycky, když jdu kolem té 4. Na autobus, tak už právě sousedé venčí. A oni venčí i v noci, jo, když nemůžu spát, tak slyším,
0: zlatý,
1: že jsou venku.
0: Zlatý kočky.
1: Veď,
0: ne, tak zdravíme všechny majitele pejsků. A zvládíte to stávání s nimi na to venčení. Co máš ty ve zprávách?
1: No a to mi jenom připomíná, že musím našemu Bedníkovi poslat SMS-ku. Tak v kolik hodin Český statistický úřad zveřejní přehledy kandidátů a stran, které byly připuštěny k volbám? A české volejbalistky, jak asi tušíte, se zajistily 8. finále, ale co je čeká zítra, to ví Petr Plintovič.
0: To jsme zvědaví, po zprávách to nejlepší z 80. Fancy, George Harrison a nebo skupina Erasure.
2: Signál rádio doprava.
0: Na dálnici D1 se tvoří kolona na 130. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Policie a hasiči tady zasahují u nehody osobního auta a dodávky. A pozor na silnici 37 u obce Lukavice na Chrudimsku. Tady kvůli vylitému oleji klouže vozovka a probíhají tam odklízecí práce. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 7. příjemné vstávání a hezké ráno přeje Lucie Sinková. Ministerstvo kultury včera uzavřelo připomínky k nové státní kulturní politice do roku 2030. Část umělecké obce kritizuje, že se na její tvorbě nepodílela a že opomíjí například situaci lidí na volné noze. Ministr Otto Klempíř ale tvrdí, že dokument stanovuje priority resortu a finance předem garantovat nelze. Český statistický úřad by měl podle ministerstva vnitra dnes po 16. hodině zveřejnit přehledy kandidátů a stran, které byly letos připuštěny k říjnovým obecním a senátním volbám. Informace by měly být tradičně dostupné na volebním webu. I Slováci budou za 2 měsíce volit starosty, primátory i krajská vedení. Největší pozornost poutá Bratislava, kde se o post primátora utká dlouholetý Matúš Valo s ministrem dopravy Josefem Rážem mladším. Favoritem zůstává Valo, kterého podporuje hned několik opozičních stran. Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islamabadu zemřelo nejméně 15 novorozenců, informuje o tom dnes pákistánská televize. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci. USA podle ministra zahraničí Marka Rubia teď nechystají další útoky na Irán a chtějí na něj tlačit jinými prostředky. Íránský náměstek ministra zahraničí vzkázal, že otevření Hormuzského průlivu závisí na postoji Washingtonu.
0: Co se děje v regionu?
2: První pražské centrum duševního zdraví pro seniory odstartovalo svůj provoz. V prostorách ve Starokošířské ulici v Praze 5 poskytuje pomoc seniorům s duševním onemocněním, zejména lidem s demencí a jejich rodinám. O klienty se stará tým složený z psychiatra, geriatra a nebo sociálních pracovníků. Ti mohou pomoci také přímo v domácím prostředí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky si zajistili osmifinále. Pokračuje Petr Plintovič.
3: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1 na sety a zajistili si postup do osmifinále. Poslední zápas ve skupině čeká Češky ve čtvrtek. Proti Bulharkám budou hrát o co nejlepší pozici do play-off evropského šampionátu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Především v severní polovině území se místy bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka. Ale zároveň čekáme i ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území až 25 a na horách okolo 14. Na signálu opět 80 a za mikrofonem Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno také se 7. hodinou. Kalendář nám ve studiu Signál Rádia ukazuje středu 26. srpna. Svátek proto slaví Luděk, který i náš kolega Luděk Savana Urbánek. Narozeniny má třeba herec Mikuláš Kulkin, oslavenkyně i slovenská herečka diplomatka Magda Vašáriová, plastický chirurg Jan Měšťák anebo fotbalista Radim Nečas. Oslavencům posíláme gratulace a za chvíli už se vydáme do minulosti. Mimo jiné připomenu výročí paroplavby na Vltavě. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem. Dneska už je 26. srpna a to byl v roce 1873 den, kdy ve Spojených státech otevřeli první mateřskou školu. Pojďme roztočit kola našeho stroje času, který nás přenese za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 2004 otevřen pražský tunel Mrázovka na Smíchově. Motoristům se tak výrazně zkrátila cesta mezi Strakonickou ulicí a Břevnovem. Výstavba kilometru dlouhého tunelu přišla na 7 miliard. V roce 1992 Vladimír Mečiar a Václav Klaus oznámili datum, ke kterému zanikne Československo. Bylo to 31. prosince 1992. V roce 1865 byla na Vltavě zavedena pravidelná parníková doprava z Prahy do Štěchovic. První loď se jmenovala Praha, druhá loď Vyšehrad a byla na vodu spuštěna rok později. V roce 1856 byly v údolí Neandertal v Německu objeveny zbytky kostry pravěké formy člověka. Byl nazván člověk neandertalský. A v tento den v roce 1728 ruský mořeplavec Vitus Bering objevil během první kamčatské expedice mezi Asií a Amerikou průliv. Ten nyní nese jeho jméno.
1: Signál rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Než vyrazíte ven, trochu více oblekněte a možná přibalte i deštník, protože ráno je v Česku většinou oblačné, od západu přicházejí na naše území srážky, prší hlavně v Ústeckém a z části Libereckého kraje a teploty se pohybují mezi 11 a 15 stupni. Přes den pak budeme mít oblačno až zataženo, zejména v severní části území se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, není vyloučená ani nějaká bouřka, na jihozápadě území může být i polojasno. Odpoledne a večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme 17 až 22 stupňů, ale na jihu území může být až 25. Tak ať se vám středa vydaří.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7:30, za chvíli už nám zaspívá skupina Snap, ale ještě vám prozradím, jaké události dnes můžeme očekávat.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes dopoledne přijme na Pražském hradě předsedu České pirátské strany Zdeňka Hřiba. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v projednávání sporné vládní novely o veřejných rozpočtech, kterou vetoval prezident. Datové schránky budou ode dneška dostupné už jenom na nové doméně datovka.gov.cz. Původní doména mojedatovaschranka.cz by tak měla zaniknout. Dnes přestane fungovat online verze vyhledávače volných pracovních míst úřadu práce. Odstávka potrvá až do 3. září. V německém Kolíně nad Rýnem dnes začíná Gamescom, tedy nejvýznamnější světová akce zaměřená na videohry a herní biznis. Zúčastní se ho i přes 80 zástupců z Česka, což je dosud nejvíce v historii. Dnes večer by měl být plně obnoven provoz na železničním koridoru mezi Olbramicemi a Benešovem, který před několika dny podemlely silné deště. Vlaky tudy zatím jezdí zpomaleně po jedné koleji. Společnost Apple by dnes měla oznámit, kdy dojde k oficiálnímu představení nového iPhone 18 Pro. Předpokládá se, že by k tomu mělo dojít 9. září. A dnes pokračuje turnaj smíšených dvojic na tenisovém US Open. Hlavní soutěž ve dvouhrách proběhne v neděli 30. srpna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 4 minuty po půl 8 posloucháte Signál Radio. Za chvíli už nám zaspívá Rick Astley, kapela Europe a nebo Belinda Carlisle.
1: Signál Radio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 33 u obce Kostomlátky na Nymbursku a nehoda kamionu vás drží na dálnici D2 na 31. kilometru ve směru na Bratislavu. Signál Radio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Chtěli byste se během letošního roku podívat do některé z jeskyní? Po celém Česku jich je opravdu hodně a my vám nabízíme možnost získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let. Sami si zvolíte, do které ze 14 jeskyní zajdete a jestli se v ní budete chtít schladit a ukrýt před spalujícím sluncem a nebo ji navštívíte během deštivého dne. Vstupenku můžete získat opět v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji do pátku vždy před 8:30. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Já vám držím palce a doporučím také kouknout na detaily na našem webu signalradio.cz.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Závěru srpna se říká takzvané augustiniánské léto, které po předchozích horkých dnech přináší většinou mírnější, ale stále velmi příjemný závěr prázdnin, a to myslím potvrzuje i dnešní předpověď počasí. Podle ní bude oblačno, je zataženo, zejména v severní části území se bude vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky. Není vyloučená ani nějaká bouřka. Na jihozápadě území může být i polojasno. Odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Dnes naměříme 17 až 22 stupňů, na jihu území může být až 25. Tak vám přeju příjemný den se Signál Rádiem a teď posílám kapelu Europe.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu švédská kapela Europe a hit roku 1986 The Final Countdown. Za chvíli Kool & The Gang nebo Belinda Carlisle, ale ještě si bere slovo kolega Luděk Savana Urbánek, který nás zve do nově otevřené historické kavárny v Brně.
1: Hezký dobrý den, je čas na dobrou kávu. Brněnský kavárník otevřel další podnik. Je to Red Kavadži, který provozoval slavnou šelepku. Pod jeho taktovkou funguje také Sheringham na Starém Brně nebo podnik pod obrazy v Nové Tržnici či kafe Ernst ve Vile Šťastní. Nyní se jedná o slavný podnik Era v Černých Polích. Návštěvníci si zde téměř po půl roce, kdy byl podnik uzavřen, vychutnávají kávu, zákusky a nově i plnohodnotná jídla, včetně vegetariánských. Kavárna je specifická svým futuristickým vzhledem. Dominantu tvoří modročervené schodiště ve tvaru šroubovice. Výjímá se i na zakázku nově dělaný lustr. Vylepšená je i zahrádka. Zde má v plánu provozovatel pořádat workshopy. Uvnitř můžeme naopak očekávat jistě i příjemná hudební vystoupení. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia a také dnes před 8 hodinou za vámi spěchám s dobrou zprávou a ta nás dnes zavede do Plzně.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Západočeská metropole má za sebou proměnu jednoho z nejvytíženějších přestupních uzlů ve městě, a to sadu 35. Dříve zanedbané místo plné odpadku krášlí nová zeleň, prodejní stánky, lavičky k odpočinku a nové uspořádání. Z místa také zmizely velkoplošné poutače a billboardy. Víc nám prozradí náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar.
3: Je to jedna z vícero proměn veřejných prostranství, které v letošním roce v širším centru Plzně probíhají. Všechny mají společné jmenovatele. Olišujeme ten veřejný prostor, doplňujeme ho především o zeleň. Tady v sadech jsou to tady nové náhony trvalkové, doplněné nové stromy, úpravu prošly kiosky, ten jeden kiosek je tady úplně nový. Myslelo se tady třeba i na jednotné zakrytí těch sloupků inženýrských sítí, jsou tady třeba nové paravány, které zakrývají kontejnery na odpad. Ty samotné stánky nové mají zelené střechy, skrze mě také prorůstají stromy.
0: V plzeňských sadech 35. prošel obnovou také památník 35. pěšího pluku. Jeho pamětní deska je nově zasazená v záhonu trvalek a přibyla i celá řada dalších vylepšení. Západočeská metropole tak získala nové, čisté a přívětivé místo jak pro místní, tak i pro návštěvníky.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu 2 minuty před 8 hodinou Belinda Karla, já se mnou už ve studiu Lucka Sinková. Vítám tě tady.
1: Ne Belinda, ale Lucka, hezké ráno.
0: Lucka. My hrajeme největší hity 80. let, což byla ještě taková ta poctivá hudba. Hudebníci prostě hráli na ty synťáky, na kytary a tak dále. Dneska už tuhletu činnost přebírá pomaličku umělá inteligence. A zajímavé je, že nejnovější průzkum zjistil, že 97% lidí neumí odlišit skutečnou hudbu od té vytvořenou umělou inteligencí.
1: Já si myslím, že je to docela těžký
0: to
1: rozklíčovat.
0: Je to těžké. Dokonce ve Spojených státech, že v žebříčku Billboard se na první místo dostala jedna country skladba vygenerovaná umělou inteligencí. No a tak v Austrálii přišli s radikálním řešením. Hudba generovaná umělou inteligencí od tohoto týdna je vyloučená z australských hudebních žebříčků.
1: Slyšela jsem o tom, ale jak to chtějí jako řešit, to
0: já
1: nevím.
0: Já si myslím, že AI bude kontrolovat AI.
1: To je dost možný.
0: A tak nějak to asi bude. Co máš ty ve zprávách?
1: Jezdil jsi rád někdy trolejbusem? Nebo jezdíš občas ještě?
0: Stalo se mi to asi velmi výjimečně, ono těch trolejbusů po republice nejezdí až tak úplně velké množství.
1: Já to zažila třeba v Ústí, no ale zvedá se zájem totiž o trolejbusovou dopravu, proto se tě ptám, kdy se objevil vůbec první trolejbus v metropoli, to si taky povíme za okamžik. No a poslanci se po včerejší noci dnes znovu vrací k veřejným rozpočtům. Taky o tom bude řeč.
0: A v příští hodině vyzáš Ricky Powery nebo Susan Vega, prostě to nejlepší z 80.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Zdrží vás nehoda na dálnici D1 na 203. kilometru ve směru z Brna na Ostravu a v Praze na úrovni Chuchle se bouralo na silnici 4 Strakonická ve směru z centra. Tady se srazilo osobní auto s autobusem, projet se dá s opatrností. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 26. srpna. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslanci dnes znovu projednají vládní novelu k veřejným rozpočtům, kterou prezident Petr Pavel vetoval. Vadí mu její dopady na dlouhodobou udržitelnost financí i oslabení parlamentní kontroly nad veřejnými penězi. Vládní většina veto zřejmě přehlasuje. Opozice varuje před dalším zadlužováním a chce zákon napadnout u ústavního soudu. Ministerstvo zdravotnictví chce přesunout nejsložitější onkologické operace z menších nemocnic do specializovaných center. Od září se to má týkat nádorů jater, slinivky a jícnu, později i dalších zákroků. Pacienti mají získat kvalitnější péči, za kterou ale budou muset často cestovat dál. Do budoucna jim proto mají být k dispozici sanitky. Zájem českých měst o trolejbusovou dopravu v posledních letech roste. Mimo jiné i díky parciálním trolejbusům, které část trasy zvládnou bez trolejového vedení. Připomeňme, že první trolejbusy například v Praze vyjely před 90 lety. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, skladatelka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Proslula nejen svou tvorbou, ale filantropickou činností a podporou ženské emancipace.
0: Co se děje v regionu?
2: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalovou ligu mistrů si poprvé v historii zahraje Sabah Baku. Podrobnosti přidává Petr Plintovič.
3: Sabah Baku, klub, který vznikl před 9 lety, je poprvé v historii v hlavní fázi některého z evropských pohárů a rovnou v lize mistrů. Úřadující mistr Azerbajdžánu vyřadil ve čtvrtém předkole Hapoel Beerševa 5-2 po prodloužení a v soutěži může narazit třeba na pražskou Slávii. Los proběhne ve čtvrtek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Především v severní polovině území se místy bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky a během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka. Ale zároveň čekáme i ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia v jižní části území až 25 a na horách okolo 14. Na signálu opět 80 a za mikrofonem Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Také po 8 hodině máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, který vás provází Jirka Svoboda. Zůstaňte s námi dál, protože se dozvíte, jak bude vypadat připomínka nedožitých 80. narozenin zpěvačky Hany Zagorové. No a také dnes před 8:30 budeme soutěžit o rodinné vstupenky do jeskyní po celém Česku. Na kvízovou hru Ano nebo ne.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes je 26. srpna. V roce 2022 jsme se dozvěděli, že ve věku 75 let zemřela zpěvačka Hana Zagorová. Její letošní nedožité 80. narozeniny, které připadnou na 6. září, připomenou muzikál, kniha a komplet nahrávek i koncert. Mluvčí pražského divadla Kalich Jaroslav Panenka prozradí víc.
1: A v době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf Láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostává k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky Biograf Láska 2, nový příběh.
0: Ukázku z pokračování muzikálu Biograf Láska představí divadlo Kalich 3. září a zároveň pokřtí výpravnou knižní biografii Hana Zagorová Žít tady a teď a komplet nahrávek Hana Zagorová 80 osobně.
2: Signál Rádio vám přeje

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, tak prý včera padlo několik regionálních teplotních rekordů, ovšem ne u těch vysokých teplot, ale naopak u nízkých. Uvidíme, jak to bude dnes. 26. srpna v roce 1980 bylo u nás pouze 6,5 stupně, ale v roce 2011 bylo téměř 33 stupňů. Nás dneska čeká oblačno, je zataženo, zejména v severní části území se bude vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky, není vyloučená ani bouřka, na jihozápadě území pak může být i polojasno. Odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme 17 až 22 stupňů, ale na jihu území může být až 25 stupňů Celsia. No a ve čtvrtek už bude opět hezky. Zítra se můžeme těšit na pravý letní den.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Dobré ráno se Signarádiem, blíží se 8:30 a s ní také pravidelná soutěž. Dnes opět hrajeme o rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Tak až zaspívá Richard Miller, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Teď vám ještě prozradím, co zajímavého jsem dnes ráno našel na zpravodajských webech.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Národní park Podyjí na Znojemsku se potýká s neukázněnými turisty. V okolí oblíbených stezek zanechávají čím dál více vlhčených ubrousků, které představují obrovskou zátěž pro přírodu. Rozkládají se totiž 100 až 500 let. Správa Národního parku proto na svém webu zveřejnila nelichotivé video a také rady, kde nejlépe využívat toalety. Čínských aut bude v Evropě v příštích letech raketově přibývat. Letos by měly čínské značky na starém kontinentu vyrobit asi 90 000 aut. Do 10 let by jejich produkce mohla vzrůst až na 1,5 milionu aut ročně. Nejvíce vozů čínských značek se aktuálně vyrábí v Evropě ve Španělsku. Na Pelhřimovsku se po velké tříleté rekonstrukci o víkendu znovu otevře hrad Kámen. Nové moderní expozice v něm propojují historii, památky a zdejší sbírku historických motocyklů. U vstupu do hradu vzniklo také nové návštěvnické centrum. Hrad Kámen se ve stejnojmenné obci v sobotu, tedy první den otevření po rekonstrukci, zpřístupní návštěvníkům zdarma. A českým volejbalistkám se na mistrovství Evropy v Brně dařilo. Vyhráli nad Ukrajinou 3-1 a připsali si tak do tabulky skupiny B další 3-bodovou výhru. Zajistili si tak postup do osmifinále, protože nyní už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je 8 hodin, 26 minut, s Richardem Millerem jsme si teď na Signál Rádiu hezky vyběhli po schodoch, to byla taková dobrá ranní rozcvička, ale teď už je čas na soutěž, a tak začněte vytáčet číslo do studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Česko je bohaté na krásné jeskyně a řada z nich je přístupných veřejnosti, a proto vám nabízíme šanci získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti, a na ní můžete zavítat do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Někdo se nám dovolal, tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Ondra z Karlovic.
0: Ondro, já vás zdravím, byl jste někdy v nějaké jeskyni?
2: Byl.
0: Líbilo?
2: Líbilo.
0: Tak třeba se do jeskyní dostanete znovu, když odpovíte správně na moji soutěžní otázku, budete odpovídat pouze slovem ano nebo ne. Ondro, boskovské jeskyně v severních Čechách na Semilsku se mohou pochlubit krásným jezerem. A já se ptám, je tato vodní plocha největším podzemním jezerem u nás, ano nebo ne? Odpovídáme hned, prosím.
2: No.
0: Nebo hovor ukončím?
2: Ne.
0: Tak, to je špatná odpověď, bohužel. Je to ano, protože plocha má 320 metrů čtverečních. Tak někdy příště. Naslyšenou. Tak opět je volná telefonní linka 910 260 910 do našeho studia. Zase pro někoho z vás, kdo byste chtěli vyrazit do jeskyní. Tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Kdo pak je na telefonu?
3: Ahoj, tady Petr.
0: Petře, já se ptám, získala amatérská jeskyně svůj název podle toho, že ji objevili amatérští jeskyňáři, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Je to tak. V roce 1969 ji objevila parta 12 amatérských jeskyňářů a podle nich získala svůj název. No tak, je z toho rodinná vstupenka pro dva dospělé až tři děti do 15 let? Není to senzační? Byl jste vy, Petře, někdy v nějaké jeskyni?
3: Nebyl.
0: No tak já si myslím, že tohle bude velikánský zážitek. Na vstupence máte vypsaných všech 14 jeskyní, na kterou tuto vstupenku můžete využít, a vyberete si sám, kterou z nich navštívíte. Moc blahopřeju a užijte si to. Naslyšenou, nezavěšujte. Tak další rodinnou vstupenku do jeskyní jsme rozdali, ale nebojte, získat ji můžete až do pátku vždy touto dobou. Pro detailní informace se určitě koukněte i na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Radio.

0: Minutu po půl deváté máte naladěné Signál Radio, za chvíli zaspívá Bananarama, Spáňa nebo Paul Simon.
1: Signál Radio, doprava.
0: Tři osobní auta se srazila na silnici 26 u Stodu na Plzeňsku, tady se dá projet s opatrností. Praha, Štěrboholská spojka, tady vás drží nehoda osobního auta a kamionu, kolona se tvoří směrem na Barandovský most a záchranáři jsou u nehody osobního auta s dodávkou na silnici 227 u Rakovníka. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Ladíte Signál Rádio a mám tady, myslím, velmi potěšující zprávu pro milovníky výletů. Drápské světničky u Mnichova Hradiště, které jsou už několik let uzavřené, by se měly znovu na konci září otevřít návštěvníkům. Najdeme tady pozůstatky působivého skalního hradu s neuvěřitelnými výhledy do krajiny. Takže začněte pomalu plánovat výlety. Na konci září se znovu otevře jedno z nejkrásnějších míst českého ráje.
1: Ráno na Signál Rádio. You can walk my...

Přeju vám hezkou středu se Signál rádiem. Dnes nás čeká oblačná až zatažená obloha, zejména v severní části území se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Není tam vyloučená ani nějaká bouřka. Na jihozápadě území může být i polojasno. Odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat a dnes naměříme 17 až 22 stupňů. Na jihu území může být až 25. Ve čtvrtek pak bude opět hezky. Většinou nás čeká polojasná, přechodně skoro jasná obloha. Zítra ráno se ale mohou vyskytovat mlhy a přes den naměříme 24 až 20.

0: Italská zpěvačka Spáňa v ranním vysílání Signa Rádia. Za chvíli nám zaspívá Paul Simon nebo Sandra, ale teď něco pro milovníky sportu. Kdo si chce ještě před koncem prázdnin zaběhat, tak bude mít možnost zítra v centru Prahy. Víc prozradí kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud máte pocit, že jste toho o letošních prázdninách moc nenaběhali, tak zítra máte možnost to trošku dohnat. Právě na zítřek se totiž centrum hlavního města promění na chvilku na běžeckou dráhu. Běh s názvem Archirán vás zavede na místa, která běžně míjíme pouze z ulice, také do skrytých zákoutí a stejně tak i k architektonickým legendám a očekávaným architektonickým novinkám. Archirán Club nabízí po celý rok společné běhy Prahou, které jsou hlavně pro radost, takže nečekejte žádné tlaky na rychlost, celý běh je prostě na pohodu a nabízí nejen zážitek, ale třeba také dokonalý výhled. Nemusíte být žádný extra běžec, vyrazit na trať mohou i začátečníci. Běh začíná a končí v Náplavní ulici a organizátoři doporučují registraci předem. Tak pokud vyrazíte, tak si Archirán 2026 užijte. To vám přeje Honza Navrátil.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Také v závěru letních prázdnin ještě stihnete nazbírat nějaké zážitky. Mám tady tip, který potěší hlavně rodiny s dětmi. Dolní Morava přišla s novou naučnou stezkou, která netradičně představuje život kůrovce, tedy malého brouka, který má ale bohužel nepříjemný vliv na podobu našich lesů. Tato stezka měří zhruba 2 kilometry a je na ní 5 interaktivních zastavení plných poznání. A to zdaleka není všechno. Tím nejlepším zážitkem je 200 metrů dlouhá kuličkodráha, kterou na trase najdete. Je nejdelší v České republice. Na začátku stezky si koupíte dřevěnou kuličku a pak už ji můžete pustit na dráhu. Tohle bude bavit celé rodiny s dětmi. Tak jestli ještě nemáte žádné plány, zkuste Dolní Moravu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Zpěvačka Sandra dělá příjemnou tečku za středečním ránem na Signál Rádio. Teď krátce před 9 hodinou už je se mnou ve studiu Lucka Sinková. Pět tě tady vítám.
1: Hezké dopoledne.
0: Ty už si několikrát ve zprávách zmínila, že zemřela americká zpěvačka Dolly Parton, velikánská legenda. V noci na dnešek kvůli tomu v New Yorku nasvítili mrakodrap Empire State Building růžovou barvou právě na její počest. No ale málo kdo si uvědomuje, že vlastně Dolly Parton byla první, která naspívala slavný hit I Will Always Love You, který později proslavila zpěvačka Whitney Houston. Tady je malá ukázka toho, jak to zpívala právě Dolly Parton. Já stlumím ten podkres.

0: takhle zpívala Dolly Parton jako první I Will Always Love You. No.
1: Je to takový veselejší.
0: Jo, jo, jo. Whitney tomu zazdala úplně jinou šťávu a jiný nádech. Myslím si, že teď už možná obě dvě tuhle píseň zpívají společně v hudebním nebi.
1: Tam nahoře, jak se říká.
0: Co máš ty ve zprávách?
1: Na trhu s ojetými auty se objevil nový typ podvodu, tak my ho odhalíme za chvilku ve zprávách. A tenista Tomáš Macháč prohrál i druhý zápas po dlouhé zdravotní pauze. I to probereme.
0: A pak pokračuje 80. léto Signál rádia Eric Carmen, Depešáci nebo Mike Oldfield.
2: Signál rádio doprava.
0: Převrácený kamion komplikuje provoz na silnici 17 u Podhořan na Chrudimsku. Zdrží vás taky nehoda autobusu a stavebního stroje na silnici číslo 3 u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. A pozor na nehodu na dálnici D2 na 8. kilometru ve směru na Brno. Šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný srpnový den stále přeje Lucie Sinková. Je tu 9. a také zprávy. Předsedové a předsedkyně odborových svazů veřejného sektoru dnes jednají o navrhovaných změnách platových tabulek. Briefing je v plánu zhruba za 2 hodiny. Cizinci odsouzení za některé závažné trestné činy by mohly být nově automaticky vyhošťováni z Česka. Týkat by se to mělo skutků, za které hrozí nejméně 3 roky vězení. Podle Tomia Okamury už ministr spravedlnosti Jeroným Tejc připravil příslušný návrh. Koalice chce zároveň přitvrdit u trestů za znásilnění. Na trhu s ujetými auty se objevil nový typ podvodu. Podvodníci pomocí padělaných dokumentů dokážou vůz omladit o několik let a tím výrazně zvýšit jeho cenu. Policie už řeší případy falešných dokumentů, které obsahují údaje o původu a technických parametrech vozidla. Spojené státy letos zaznamenaly už 2 úmrtí na spalničky. Nákaza se v zemi šíří nebývalým tempem, především prostřednictvím kapének a drobných částic ve vzduchu, které se uvolňují při kašli, kýchání nebo mluvení. Oba letošní mrtvé hlásí stát Pensylvánie.
0: Co se děje v regionu?
2: Někteří z obyvatel hlavního města si v noci moc klidu neužijí. Ze stížností vyplývá, že nejčastěji lidi v metropoli v noci budí svoz odpadu, který probíhá už od časných ranních hodin. Dalším problémem jsou noční závozy výdejních boxů zásilkových společností. Kuriozitou je pak noční vhazování některých skleněných lahví do kontejneru na sklo, které řeší pravidelně v Holešovicích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenista Tomáš Macháč prohrál i druhý zápas po dlouhé zdravotní pauze. Ve druhém kole turnaje ve Winston-Salemu, kde měl jako 14. nasazený na úvod volný los, podlehl hráči ze 400 žebříčku ATP Mesovi Redgeringovi. S nizozemským kvalifikantem generálce na US Open prohrál 2-6, 6-7.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je oblačno až zataženo a v jeho západní polovině území i polojasno. Především v severní polovině území se místy bude objevovat déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se na jeho západě objeví i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území i 25. Na signálu opět hudba 80. let a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Je krátce po 9. hodině a vy jste v té nejlepší společnosti Signál Rádia. Může se to zdát zvláštní, ale na konci léta šel do kin vánoční film, konkrétně 26. srpna roku 1983. V New Yorku začali promítat snímek Veselé Vánoce, pane Lorenci. Zahrál si v něm zpěvák David Bowie. Nejenom to se zapsalo do hudební historie. Těch událostí vám za chvíli připomeneme víc, proto určitě zůstaňte na ladění. Hezký poslech Signál Rádia vám dal přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: V polovině pracovního týdne ladíte Signál Rádio a dobře naladěný už je tady kolega Lukáš Bláha, který nás teď provede hudební historií 26. srpnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Nejprve jdeme zpět o 61 let. Tenkrát hudební manželské duo Sonny a Cher vyskočilo na první místo ostrovní hitparády s písní I Got You Babe. Nakonec pro ně šlo po hříchu o jediné britské number one.

Pokračujeme za 26. dnem měsíce srpna v roce 2014. To se anglická hvězda přelomu 70. a 80. Kate Bush po dlouhých 35 letech vrátila na pódia. Beznadějně vyprodaná šňůra 22 vystoupení proběhla stylově v londýnské hale Hammersmith Apollo. Stejné místo totiž pamatovalo její poslední koncert z roku 1979.

Závěrečná vzpomínka je stará 4 roky, kdy nás ve věku 75 let navždy opustila Hana Zagorová, prostě Zagorka. Hanička písnička bojovala s nevyléčitelnou nemocí krve a její zdravotní stav se zhoršil kvůli postcovidovému syndromu po těžkém průběhu COVID-19 v roce 2020. Aktuálně si na rodačku z Ostravy můžete zavzpomínat prostřednictvím knihy Žít tady a teď, vydanou k jejím nedožitým 80. nám.

0: Jste se Signál rádiem. Už dnes se na našich vlnách můžete těšit na další rozhovor a tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám u nás na Signál rádiu nabídneme už dnes po 10. hodině.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Dopolední vysílání Signál rádia zpěvačka CC Catch, za chvíli pánové Paul McCartney nebo Michael Jackson a taky zpěvačka Kim Appleby, ale ještě tady kolega Luboš Dvořák, který pokračuje ve svých cestách po jižních Čechách a dnes nás zavede do Bechyně.
1: Když jsem mával Třeboni, tak do navigace jsem zadal Bechyně. A protože je léto, tak na hlavních i vedlejších silnicích se pracuje na jejich opravách. Do lázeňského města jsem nečekaně vpadl přes dráhu starého letiště a minul to ještě minimálně používané armádou. Samozřejmě doporučuji jízdu po Bechyňské duze. Jednoobloukový most tu stojí téměř 100 let se smíšeným provozem automobilové a železniční dopravy 50 metrů nad hladinou řeky Lužnice. Lidé tu žili od pradávna. Skalní ostroh, sevřený zářezy Lužnice a Smutné tu vytvořil bezpečné místo pro hradiště. Nyní tu stojí zámek, od kterého se v trojúhelníkovém půdorysu postupně rozrůstalo město. Výhledy do údolí od klášterní a zámecké zahrady jsou fotogenické, podobně jako z věže kostela svatého Matěje. Zázemí pro karavany a stany nabízí v údolí říčky Smutná resort Cihelna i s chatkami pamatujícími pionýrské tábory, ale paleta ubytování je daleko širší. Od Bechyně zdraví Luboš Dvořák.

0: 3 minuty před 10. hodinou máte naladěné Signál Radio. Zpíval nám Michal David, za chvíli zprávy a po nich už rozhovor o poštovním muzeu. A také během rozhovoru budeme hrát i nejlepší osmdesátky, třeba od Queenů, Cher a nebo zpěvačky Martiky.
1: Signál Radio, doprava.
0: Praha jižní spojka za sjezdem ze Spořilova směrem na Štěbroholi. Havarovalo tady nákladní a osobní auto, tvoří se kolona jak na Pražském okruhu, tak i na Spořilovské spojce. Bouralo se na silnici 118 u Lochovic na Berounsku. Zdrží vás nehoda kamionu na silnici 19 v Pelhřimově, tam to řeší policie. A osobák skončil ve svodidlech na dálnici D10 u exitu 33 ve směru na Turnov. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký středeční den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Zadlužení obyvatel Česka v prvním pololetí meziročně vzrostlo o 16% na 4,75 bilionu korun. Nesplácený dluh se zvýšil o desetinu na 37 miliard. Z toho 32,5 miliardy korun připadlo na spotřebu a 4,75 miliardy na bydlení. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací. Sněmovna obnovila rozpravu o rozpočtové novele. Do hlasování zbývají necelé 4 hodiny a k vystoupení je přihlášeno 24 poslanců. Zatím promluvil pouze jeden. Řidiči si za pohonné hmoty znovu připlatí. Nafta za poslední týden zdražila o 2 koruny, benzín o 1,30 korun a na některých místech se ceny nafty blíží k 50 korunám za litr. Ekonomové navíc čekají další růst cen, mimo jiné kvůli omezenému provozu tankerů v Hormuzském průlivu. Do konce srpna mohou pohonné hmoty zdražit ještě o zhruba korunu. Dětem se stále častěji kazí zuby a podle odborníků zatím nemusí být jen sladkosti. Škodit mohou i zdánlivě zdravé svačiny. Například sušené ovoce nebo ovocné tyčinky. Problémem je i časté ochutnávání během dne. Zuby potřebují mezi jídly čas na obnovení přirozené ochrany. Proto odborníci doporučují alespoň 2 hodinové pauzy.
0: Co se děje v regionu?
2: Do boje s Klíněnkou Jírovcovou vyrazila radnice Prahy 7. Svým obyvatelům nabízí pytle určené na sběr listí. Klíněnka je drobný denní motýl, jehož housenky požírají vnitřek listů Jírovce Maďala. V extrémních případech může tento strom přijít o většinu listí. Jedinou obranou je tak spadané listí ihned schrabat a odvést do spalovny. Pytle jsou zdarma k dispozici na recepci radnice. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené 4 hry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov, Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na zítřek v 1 ráno. Následovat bude finále. Dodejme, že Rubljov s Andrejevovou postoupili do semifinále díky 2 včerejším výhrám.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je oblačno až zataženo a v jeho západní polovině území i polojasno. Především v severní polovině území se místy bude objevovat déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se na jeho západě objeví i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území i 25. Na signálu opět hudba 80. let a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes opět jsme s mikrofonem vyrazili, tentokrát do jiného muzea, než do Národního technického muzea, ale vlastně patří pod jeho křídla. Teď jsme v nové expozici Poštovního muzea, vlastně v Petrské části Prahy. To jsou vlastně poslední budovy, které tady zbyly, což je tady Vávrův mlýn. Marie Šmatkovská, která je novou ředitelkou, už nás provede alespoň virtuálně po nové expozici. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čerstvá ředitelka, čerstvé muzeum. Čím to muzeum dnes tady startuje s těmi novými expozicemi?
2: Já jsem velice ráda, že můžu představit vůbec novou ideu Poštovního muzea, které dosud bylo známo jako muzeum známky, konkrétně se jedná vlastně o Vávrův mlýn, ve kterým se teď nacházíme. Od ledna tohoto roku muzeum Poštovní je součástí Národního technického muzea a připravilo vlastně novou formu prezentování toho fenoménu komunikace, takže dnes můžeme vidět novou expozici, která se jmenuje Technika na poště a neb po 108 letech konečně spolu. Jedná se vlastně o název pro expozici, která je sestavená ze předmětů, které již od roku 1955 byly předány z Poštovního muzea do Národního technického muzea. Jedná se o velké, velkorozměrové předměty nebo technického charakteru předměty, které Národní technické muzeum již od toho roku 55 mělo ve svých sbírkách. A ten název naznačuje, že došlo právě k tomu spojení po těch 108 letech, kdy se Národní technické muzeum snažilo o to, aby tento oddíl poštovní byl již součástí právě toho muzea, což tradičně má své opodstatnění, protože technická muzea začala vznikat už v 19. století po celé Evropě a pošta vždycky byla součástí právě těchto technických muzeí.
1: Vy jste vlastně rozkročeni teď na třech místech, když to tak vezmu. Jsme tady ve Vávrově domě, ale samozřejmě klášter Vyšší Brod má svoji expozici a teď nově jsou to zákupy. Tam to spolu úplně nesouvisí, ale v těch zákupech, v té vlastně kočárovně, jsou ty nové kočáry, které patřily také do výbavy tehdejší pošty.
2: Ano, patřily do výbavy poštovní, vlastně jsou to sbírkové předměty Poštovního muzea, není technického muzea a v nově zrestaurované nebo zrekonstruované kočárovně zámku v zákupech máme zastoupení několik našich, nebo vlastně už více než 10 určitě kočárů, dostavníků, které jsou součástí našich sbírek a já si myslím, že to tomu prostoru velice prospívá a i našim exponátům to prostředí zámecké je velmi přátelské.
1: Ono je to takové zvláštní, protože to muzeum je, nebo vlastně historie pošty je tak dlouhá od té doby, kdy byla pouze ústní a písemná komunikace až po tu komunikaci tou rádiovou, kterou máte tady. No a pak přichází ta doba datová. I ta se někdy dostane do muzea?
2: To je naší ambice. Ano, my teď s kolegy vlastně zpracováváme zcela novou koncepci tohoto muzea tak, aby pokračovala vlastně v mapování vývoje komunikace i rádi bychom vlastně navázali i na tu digitální dobu, obzvlášť proto, že mladé generace, počínaje generaci Z, když řeknete zkontrolujte si poštu, tak šáhne po mobilu. Takže je to nutnost opravdu v tom pokračovat a seznamovat vlastně mladé lidi, co vedlo k tomu, že si můžou vlastně tu poštu nosit už teď v kapse.
1: No, vy vlastně tady ukazujete pravěk. Poštovní, no, komunikační.
2: Není to až tak...
1: Ale pro ně to je pravěk.
2: Pro ně to je pravěk, ano.
0: Posloucháte záznam rozhovoru pořízeného v novém poštovním muzeu v Praze.
3: Signál Radio.
0: Signál Radio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte rozhovor s ředitelkou Poštovního muzea v Praze Marií Švjatkovskou.
2: Dalším fenoménem pošty je samozřejmě poštovní známka. Spousta lidí se tím zabývá, přestože už poštovní známky prakticky vymizely, ale přesto ještě jsou. Ale jsou i spousta sbírek. A vy tady v tomto domě v Vávrově mlýně máte takový velký pořadač, ale ještě zapečetěný na známky. Proč?
3: Je potřeba si uvědomit, že my jsme převzali muzeum teprve v lednu tohoto roku a jelikož sbírka čítá přes 200 tisíc exponátů, tak není jednoduché převzít ten celek úplně celý hned. Čili je to proces a jak jsem říkala, Národní technické muzeum pracovalo především na nové koncepci prezentování Vávrova mlýna tak, aby jsme muzeum nemuseli na řadu měsíců uzavřít. Proto ta známková část naše sbírky teprve čeká na zpracování a samozřejmě v budoucnosti počítáme i s přístupněním.
2: Vy jste naznačila 200 tisíc kusů známek?
3: 200 tisíc exponátů celkově čítá poštovní muzeum.
2: Vlastně tam byl ten přechod od České pošty
3: tak,
2: pod Národní technické
3: muzeum.
2: Což je vlastně čerstvé, protože jste přicházeli v loňském roce?
3: V tomto roce.
2: Ten transport začal loni papírově, a letos fyzicky prakticky.
3: Fyzicky, ano. A ještě neskončil, vlastně my máme na ten převod celý tento rok a jelikož velice nám záleželo, aby naše veřejnost nepřišla o interiéry ve Vávrově domě, o skvělou novou expozici, takže jsme volili tu cestu průběžného zpřístupňování našich sbírek.
1: Posloucháte záznam rozhovoru pořízeného v novém poštovním muzeu v Praze.
0: Posloucháte Signál Rádio.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte rozhovor s ředitelkou Poštovního muzea v Praze Marií Švjatkovskou.
2: Historie tohoto domu je, můžeme říct, pohnutá, ale vždycky přežil všechny nápady při rekonstrukcích Prahy, ať už to bylo 19. století, 20. století. Zachovalo se tady z toho domu co?
3: Zachovala se především budova, která byla velice pečlivě zrekonstruována již v 80. letech minulého století, ale pokladem tohoto domu rozhodně, který vyniká svou autenticitou, je právě Biedermajerovský byt v prvním patře Vávrova domu, kde se zachovalo 4 místnosti s kompletní výmalbou od Josefa Navrátila. A tento interiér, který dosud sloužil jako expoziční místnost Poštovního muzea, zde byla vlastně expozice těch známek, se Národní technické muzeum rozhodlo zpřístupnit jako instalovanou památku, instalovaný interiér, který dokumentuje život měšťanů v době Biedermajerů v Praze.
2: No ono, vy jste v úvodu naznačila, že je to vlastně jakýsi způsob současné sociální komunikace, že ten Biedermajer znamená to, že si tam ti lidé nechali malovat výjevy ze svých cest a výletů?
3: Byla to doba velice sice krátká, počínaje rokem 1835 a skončila v době březnové, takže byla to doba ne moc rozverná, ale určitě doba, která velice stavěla na rodinném životě, na cestování, na poznávání nových krajín, na radosti z toho, přímo na radosti z pití kafe, jak to vlastně se dá srovnat s dnešním Instagramem, kde skutečně si sdílíme ty malé radosti a trošičku se u toho napařujeme nebo předvádíme. Tak takový byl i ten Biedermajer. A v té době se vyloženě říká, že součástí toho životního stylu byl Zimmerreise, čili to cestování po vlastním bytě. Navíc to bylo vlastně social medium, mluvě dnešním jazykem, protože navštěvování domu patřilo k běžnímu stylu života a občas vás navštívil člověk, který ho třeba neznáte, nevíte, o čem mluvit. A malby na stěnách vždycky jsou dobrým pretextem pro rozhovor, pro vzpomínání a pro tu komunikaci.
1: Posloucháte rozhovor s ředitelkou Poštovního muzea v Praze Marií Švjatkovskou.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte záznam rozhovoru pořízeného v Novém poštovním muzeu v Praze.
2: Historie pošty sahá až do roku 1527, nevím, jak ten přesný čas. Samozřejmě u zrodu tehdejší pošty stál rod Thun Taxisů. I ten je někde zakomponován do té dlouhé historie?
3: Ten je zakomponován do stále expozice, především ve vyšším rodě, která se komplexně věnuje historii pošty, poštovnictví a poštovní správy. Z toho, co je mi známo, tak Národní památkový ústav se bude právě této rodině věnovat v budoucích měsících. I my budeme mít tady malou expozici na toto téma.
2: Tak já vám přeji hodně návštěvníků, hodně mladých překvapených návštěvníků, které se přišli podívat na pro ně už právě k komunikace.
3: Velice děkuju a srdečně zvu k návštěvě.
2: Marie Šatkovská, která je ředitelkou Poštovního muzea v Praze. Příjemné zážitky a dobré výlety přeje také Luboš Bořák. Naslyšenou.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Pretenders, za 3 minutky bude 11 hodin, krásné středeční dopoledne, tady je Signál Rádio a za moment pokračuje naše 80kové léto. Diana Ross, Scorpions nebo třeba Jason Donovan. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, v Brně Jednovická ulice před křižovatkou Novolíšenská. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, částečně blokují provoz. Další komplikaci čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D8, sjezd exit 18. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem a očekává se nárazové zdržení. Tak tady dejte nohu z plynu a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 26. srpna přejeme pěkné dopoledne ze Signál Rádia. Zprávy pro vás má Lucie Sinková. Policie zveřejnila podrobnosti vyšetřování červencové nehody poslance motoristů Filipa Turka se zdravotnickým vozem převážejícím krevní deriváty. Podle policejní kategorizace byla příčinou srážky agresivní jízda. Z formulace ale není jasné, kterého z účastníků se týká. Celková škoda je 340 tisíc korun. Turek už dříve odmítl, že by nehodu zavinil. Český statistický úřad by měl podle ministerstva vnitra dnes po 16. hodině zveřejnit přehledy kandidátů a stran, které byly letos připuštěny k říjnovým obecním i senátním volbám. Informace by měly být tradičně dostupné na volebním webu. V Bezvěrově na severním Plzeňsku v noci na dnešek shořely 4 řadové rodinné domy. Požár se z jednoho z nich rychle rozšířil na další, protože některé neměly mezi půdami ani příčky. Hasiči evakuovali 7 lidí a jednoho člověka ušetřili záchranáři. Škoda je kolem 18 milionů korun. Příčina požáru zatím není známá. Španělská vláda plánuje zpřísnit pravidla pro datová centra. Nové požadavky se mají týkat především spotřeby vody, energie a kybernetické bezpečnosti.
0: Co se děje v regionu?
2: I na začátku letošního školního roku nabízí městská část Praha 2 pomoc rodinám s nízkými příjmy. Prostřednictvím svého nadačního fondu Dvojka srdcem, který funguje už 8 let, nabízí rodičům příspěvek na školní potřeby až ve výši 4 000 korun. Finance je možné využít i na zájmové kroužky. O příspěvek je možné žádat do konce září. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil obránce Jakub Pokorný. 29-letý stoper, který naposledy působil v Řecku, podepsal s klubem víceletou smlouvu. Pokorný má za sebou angažmá v Baníku Ostrava a Signě Olomouc, za které v nejvyšší soutěži odehrál 171 zápasů a vstřelil 14 gólů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je oblačný až zatažený, v jeho západní polovině území zpočátku i polojasný. Zejména v severní polovině území se místy bude vyskytovat déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Na Šumavě se ojediněle může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území i 26. Tolik počasí, zprávy a teď už Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, hezkou středu. Jestli rádi cestujete vlakem, ze železnice nesu dobré zprávy. Vše prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frélich a Jesus Loves You. Teď nastartují vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Scorpions, teď s námi na Signál Rádiu. Cestování vlakem ve středních Čechách bude zase o něco příjemnější a modernější. České dráhy totiž připravují nasazení dalších motorových vozů Regio Spider na regionální tratě ve středočeském kraji. Více dodá mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
1: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizaci. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
0: Vlakové vozy Regio Spider jsou dlouhé přibližně 25 metrů, váží 43 tun a dosahují rychlosti až 120 km za hodinu.

0: Phil Collins, takhle zní dopoledne na Signál Rádiu. Jak to vypadá v Poštovním muzeu, co dnes oslavujeme za významný den, nebo jaké téma bylo včerejším dílu Miluju Prahu, to vše zjistíte na našem Facebooku. Tak se mrkněte, ať máte přehled, a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou, už za chvíli.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

Miro Špirka teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Taylor Dane, Hot Chocolate nebo Roxette zahrají už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Roxette, 3 minuty před polednem na Signál Rádiu. Za moment to nejlepší z 80. let. Enigma, Frankie Goes to Hollywood nebo Blondie. Teď už nesmí chybět Lucie Sinková, která připravila aktuální zprávy, a já ještě přidám informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte, v Praze, Spořilovská ulice, sjezd z dálnice D1. Tady je nehoda 2 nákladních vozidel. Projíždí se jedním jízdním pruhem, můžete se taky nárazově zdržet. Tak s tím počítejte a ať už pojedete kamkoliv, hlavně opatrně. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 26. srpna, zprávy pro vás připravila Lucie Sinková. Hezké poledne. Policie zveřejnila další informace k červencové nehodě poslance Filipa Turka, který se v Praze srazil se zdravotnickým vozem převážejícím krevní deriváty. V databázi dopravních nehod je jako příčina uvedena agresivní a bezohledná jízda. Policie ale upozorňuje, že tento údaj se do systému zapisuje automaticky už v den nehody a zatím proto nelze říct, co bylo skutečnou příčinou srážky a některého z účastníků se označení týká. Celková škoda je 340 tisíc korun. Policie nehodu dál vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví, z nedbalosti. Učitelům začal přípravný týden před novým školním rokem. Ve Vítkovicích Krkonoších chystají pro 7 školáků, z toho 2 prvňáky speciální přivítání. Podle ředitelky se vedení školy snaží nalákat rodiče a nové žáky. Je ale pravdou, že místních není mnoho a hodně rodičů vozí své ratolesti do jiných škol. Naproti tomu základní škola Hovorčovická v Praze 8 si na nedostatek žáků nemůže stěžovat, ale školní rok zahájí až 7. září kvůli opravám budovy. Doplňme, že o posunutí termínu začátku školního roku požádalo celkem 18 škol v celé republice. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes udělil americkému podnikateli Elonu Muskovi státní vyznamenání Řád svobody. Zelenský zároveň usiloval o Muskův souhlas s využitím sítě Starlink nad územím Ruska pro potřeby ukrajinské obrany. Musk s tím ale nesouhlasí a podle něj by takový krok znamenal výraznou eskalaci konfliktu.
0: Co se děje v regionu?
2: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jakub Menčík a Karolína Muchová si společné působení ve smíšené čtyřhře na US Open užívají jako příjemné překvapení. Menčík pro web Tenisový svět řekl, že pokud by mu někdo před turnajem řekl, že se s Muchovou dostane do semifinále, byl by spokojený. O postup do finále se česká dvojice utká dnes v noci s ruským párem Andrej Rubljov a Mira Andrejevová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je oblačný až zatažený, v jeho západní polovině území zpočátku i polojasný. Zejména v severní polovině území se místy bude vyskytovat déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Na Šumavě se ojediněle může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území i 26. Tolik počasí, zprávy a teď už Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Velkou záhadu aktuálně řeší v Indii. O co jde, prozradím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravení jsou Kamufláž, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Frankie Goes to Hollywood na Signál Rádiu. Jestli máte rádi dobrodružství a hodláte ještě trošku cestovat, zkuste zamířit do Indie. Třeba tady rozluštíte místní záhadu, pro kterou zatím nemají vysvětlení ani vědci. Na jedné z farem byla vykopaná studna. Když se naplnila vodou, začaly se dít věci. Celá hladina se sama od sebe neustále hýbe ze strany na stranu a připomíná silné vlnobití. Zatím byla jako příčina vyloučena seismická aktivita nebo zemětřesení. Ze studny se tady stala taková jako místní atrakce a zároveň i věc, která ale budí respekt a nahání trochu strach. Zatím nejpravděpodobnější jako možná příčina je označováno uvolňování vzduchu ze spodní vody, ale dost lidí to zpochybňuje. Někdo dokonce mluví o tom, že jsou v tom nějaké čáry, prokletí, zakletí a tak dále. Tak jestli chcete vidět něco velmi zajímavého na svých cestách, můžete vyrazit, je tam krásné počasí a určitě vidět takový úkaz bude stát za to.

0: Gloria Estefan a hitovka, která nás pořád hodně baví. Historická kavárna se nově otevřela v Brně. Podrobnosti přidám za chvíli a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Michael Jackson, Undercover nebo třeba Tina Turner na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Tina Turner, za 3 minuty 3/4 na 1 jste se Signál rádiem. V Brně se po delší době opět otevřela jedna historická kavárna. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, je čas na dobrou kávu. Brněnský kavárník otevřel další podnik. Je to Red Kavadži, který provozoval slavnou Šelepku. Pod jeho taktovkou funguje také Sheringham na Starém Brně nebo podnik Pod obrazy v Nové Tržnici či kafe Ernst ve Vile Šťastní. Nyní se jedná o slavný podnik Era v Černých Polích. Návštěvníci si zde téměř po půl roce, kdy byl podnik uzavřen, vychutnávají kávu, zákusky a nově i plnohodnotná jídla, včetně vegetariánských. Kavárna je specifická svým futuristickým vzhledem. Dominantu tvoří modročervené schodiště ve tvaru šroubovice. Výjímá se i na zakázku nově dělaný lustr. Vylepšená je i zahrádka. Zde má v plánu provozovatel pořádat workshopy. Uvnitř můžeme naopak očekávat jistě i příjemná hudební vystoupení. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Lionel Richie, 3 minutky před 13. hodinou, tady je Signál Radio a to nejlepší z 80. let. Za chvíli Supertramp, Samantha Fox nebo Urge Overkill. Teď nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, v ulici v průhledu s křižovatkou Cukrovarnická. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a blokují dopravu. Další komplikaci čekejte v pražském Karlíně. Tady v Křížově ulici je nehoda dodávky s osobákem. Komunikace je téměř neprůjezdná, jeďte jinudy. A ještě pozor, taky na Opatově, Litochlapské náměstí, kruhový objezd, Turkova ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Nárazově se můžete zdržet, houstne tady provoz. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 26. srpna posloucháte Signál Rádio a zprávy s Lucí Sinkovou. Hezké odpoledne. Český statistický úřad by měl podle ministerstva vnitra dnes po 16. hodině zveřejnit přehledy kandidátů a stran, které byly letos připuštěny k říjnovým obecním a senátním volbám. Informace by měly být tradičně dostupné na volebním webu. Zadlužení Čechů i objem nesplácených úvěrů v absolutních částkách rostou. Zároveň ale stoupá průměrná mzda a ubývá lidí s dlouhodobým dluhem u bank. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru. Ředitel nebankovního registru Jiří Rajl k tomu říká.
2: Většina domácností tak dokáže vyšší splátky ze svého příjmu pokrýt a podíl nesplácených úvěrů zůstává pod 1% z celkového objemu zadlužení v situaci, kdy objem dluhu na bydlení i na spotřebu roste meziročně dvouciferným tempem.
1: Dodejme, že celkem Češi v prvním pololetí dlužili 4,75 bilionu korun. České domácnosti letos nejčastěji počítají s výdaji na návrat dětí do školy mezi 2 a 6 tisíci korunami. Z běžné výplaty je dokáže pokrýt 58% lidí. Ostatní musí využít úspory nebo si na náklady odkládají peníze předem. Na Slovensku očekávají domácnosti podobné výdaje. Z výplaty je ale zvládne pokrýt jen 49% z nich. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit.
0: Co se děje v regionu?
3: Smlouva na stavbu tramvajové trati z Malovanky na Pražský Strahov se dočkala podpisu. Sdružení firem se tak po zdržení, které způsobilo šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude moci pustit do práce. Trať bude dlouhá 1,3 kilometru, bude mít 3 zastávky a její stavba vyjde na 824,2 milionů korun. Jde o částku o 196 milionů nižší, než dopravní podnik původně předpokládal. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalovou ligu mistrů si poprvé v historii zahraje Sabah Baku. Podrobnosti přidává Petr Plintovič.
4: Sabah Baku, klub, který vznikl před 9 lety, je poprvé v historii v hlavní fázi některého z evropských pohárů a rovnou v lize mistrů. Úřadující mistr Azerbajdžánu vyřadil ve čtvrtém předkole Hapoel Beerševa 5-2 po prodloužení a v soutěži může narazit třeba na pražskou Slávii. Los proběhne ve čtvrtek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude oblačné až zatažené, především v jihozápadní polovině území zpočátku i polojasné. Hlavně v severní polovině území bude pršet. Během odpoledne a večera čekáme ale ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Na Šumavě se pro změnu může objevit i bouřka. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území až 26 stupňů. Tolik zprávy a teď opět hudba 80. let s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
5: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Dobrý tip, jak si ještě užít zbytek prázdnin, jsme prozradili dnes ráno. Za moment si vše připomeneme. Tady je Lukáš Frélich a na start status quo.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce a Samantha Fox na Signál Rádiu. Představte si, že vznikla nová stezka. Řeč o tom byla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Také v závěru letních prázdnin ještě stihnete nazbírat nějaké zážitky. Mám tu tip, který potěší hlavně rodiny s dětmi, zjistil ho Jirka Svoboda.
2: Dolní Morava přišla s novou naučnou stezkou, která netradičně představuje život kůrovce, tedy malého brouka, který má ale bohužel nepříjemný vliv na podobu našich lesů. Tato stezka měří zhruba 2 kilometry a je na ní 5 interaktivních zastavení plných poznání. A to zdaleka není všechno. Tím nejlepším zážitkem je 200 metrů dlouhá kuličkodráha, kterou na trase najdete. Je nejdelší v České republice. Na začátku stezky si koupíte dřevěnou kuličku a pak už ji můžete pustit na dráhu. Tohle bude bavit celé rodiny s dětmi. Tak jestli ještě nemáte žádné plány, zkuste Dolní Moravu.
0: Zítřejší ráno budeme znovu vstávat s vámi a bude plné informací. To vše se bude dít už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvilku budeme hudebně vzpomínat na taneční rytmy a rok 1991. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Pet Shop Boys, Jessica Flocker nebo Nazareth. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi ve spojení. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Spor, který došel až k soudu. To je příběh skladby, ve které zpěvačka naspívala vokály, objevila se ve videoklipu, ale její jméno na desce ani jinde oficiálně nenajdete. Všude totiž byla prezentovaná modelka Catherine, která byla tváří skupiny, ale bohužel nespívala, jen otvírala všude ústa a věnovala se choreografii. I tak jsme hity táhle formace celkem milovali. Black Box, Strike It Up.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tři minuty zbývají do 14. hodiny. Krásné odpoledne přeje Signál Rádio. Za moment Elton John, Kim Wilde nebo Bengals. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už se chystá Lucie Sinková se zprávami a já ještě dodám informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte v pražské Hostivaři, křižovatka ulic Pražská a Strašnická. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Částečně blokují provoz, jezdí se Kyvadlově, nárazově se tady zdržíte. Tak s tím počítejte, ideálně pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně. Šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne přeje Lucie Sinková. Penzijní spoření čekají od příštího roku výrazné změny. Lidé do 30 let mají dostávat dvojnásobný státní příspěvek, maximálně 680 korun měsíčně. Mladí od 18 do 36 let si navíc budou moci po 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu úspor bez sankce. Změnit se má i způsob investování a klesnout poplatky penzijním společnostem. Staré transformované fondy mají do konce roku 2036 skončit. Novelu ale ještě musí schválit sněmovna a podepsat prezident. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% Čechů, o 20% bodů více než loni. V průměru chtějí strávit na dovolené 7 dní a utratit kolem 8000 korun, tedy podobně jako před rokem. Naopak zájem o podzimní dovolenou v zahraničí klesl o 13% bodů. Vyplývá to z průzkumu agentury Czech Tourism. Španělská vláda plánuje zpřísnit pravidla pro datová centra. Nové požadavky se mají týkat především spotřeby vody, energie a kybernetické bezpečnosti. Reaguje tak na rychlý nárůst počtu projektů v zemi. Podle agentury Reuters, která se odvolává na informované zdroje, jsou součástí návrhu nařízení, který bude tento týden předložen k veřejné konzultaci.
0: Co se děje v regionu?
2: První pražské centrum duševního zdraví pro seniory odstartovalo svůj provoz. V prostorách ve Starokošířské ulici v Praze 5 poskytuje pomoc seniorům s duševním onemocněním, zejména lidem s demencí a jejich rodinám. O klienty se stará tým složený z psychiatra, geriatra anebo sociálních pracovníků. Ti mohou pomoci také přímo v domácím prostředí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hetrikem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jednu z hlavních medailových nadějí české výpravy odpoledne v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude oblačné až zatažené, především v jihozápadní polovině území zpočátku i polojasné. Hlavně v severní polovině území bude pršet. Během odpoledne a večera čekáme ale ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Na Šumavě se pro změnu může objevit i bouřka. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území až 26 stupňů. Tolik zprávy a teď opět hudba 80. let s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do centra Prahy a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. S vámi stále Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kim Wilde teď s námi na Signál rádiu. Dlouhá pauza a poté návrat na koncertní pódia velké hvězdy. To vše teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Nejprve jdeme zpět o 61 let. Tenkrát hudební manželské duo Sonny a Cher vyskočilo na první místo ostrovní hitparády s písní I Got You Babe. Nakonec pro ně šlo po hříchu o jediné britské number one.

Pokračujeme za 26. dnem měsíce srpna v roce 2014. To se anglická hvězda přelomu 70. a 80. Kate Bush po dlouhých 35 letech vrátila na pódia. Beznadějně vyprodaná šňůra 22 vystoupení proběhla stylově v londýnské hale Hammersmith Apollo. Stejné místo totiž pamatovalo její poslední koncert z roku 1979.

Závěrečná vzpomínka je stará 4 roky, kdy nás ve věku 75 let navždy opustila Hana Zagorová, prostě Zagorka. Hanička písnička bojovala s nevyléčitelnou nemocí krve a její zdravotní stav se zhoršil kvůli postcovidovému syndromu po těžkém průběhu COVID-19 v roce 2020. Aktuálně si na rodačku z Ostravy můžete zavzpomínat prostřednictvím knihy Žít tady a teď, vydanou k jejím nedožitým 80.

0: Velká hitovka z 80. a New Order. Co se trochu proběhnout v centru hlavního města? Pozvánku na zajímavou akci přidám za moment. Do té doby hrajeme připravené Phil Collins, Sting nebo třeba Secret Service.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Za 3 minutky, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Kdo si chce ještě před koncem prázdnin zaběhat, tak zítra má v centru Prahy možnost. Pozvánku přidá Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud máte pocit, že jste toho o letošních prázdninách moc nenaběhali, tak zítra máte možnost to trošku dohnat. Právě na zítřek se totiž centrum hlavního města promění na chvilku na běžeckou dráhu. Běh s názvem Archirand vás zavede na místa, která běžně míjíme pouze z ulice, také do skrytých zákoutí a stejně tak i k architektonickým legendám a očekávaným architektonickým novinkám. Archirand Club nabízí po celý rok společné běhy Prahou, které jsou hlavně pro radost, takže nečekejte žádné tlaky na rychlost, celý běh je prostě na pohodu a nabízí nejen zážitek, ale třeba také dokonalý výhled. Nemusíte být žádný extra běžec, vyrazit na trať mohou i začátečníci. Běh začíná a končí v Náplavní ulici a organizátoři doporučují registraci předem. Tak pokud vyrazíte, tak si Archirand 2026 užijte. To vám přeje Honza Navrátil.

0: Eric James na závěr 14. hodiny. Před námi další společná 60-minutovka, ve které bude pokračovat naše 80-kové léto. Duran Duran, Nick Kershaw nebo třeba Pointer Sisters. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorujte na výjezdu z Prahy po dálnici D11, půltý kilometr. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás čeká přímo v Praze ve spodní části Husické ulici u křižovatky takzvaně Bulhar. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a jezdí se jedním jízdním pruhem. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, s 15. hodinou na Signálu přichází zprávy. 104 hlasů stačilo v poslanecké sněmovně k definitivnímu schválení vládní novely k veřejným rozpočtům. Poslanci tak zvrátili veto prezidenta Petra Pavla, podle kterého novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Debata k prezidentovu vetu rozpočtové novely trvala zhruba 5 hodin. 30 přihlášených poslanců se v ní k plánovaným projevům nedostali. Celkem 15 státních památek se ocitlo na seznamu, který předal premiér Andrej Babiš ministru kultury Otu Klempířovi s tím, že se jedná o objekty, které je třeba v tomto volebním období opravit. Ministr Klempíř přijetí seznamu potvrdil s tím, že ministryně financí Alena Schillerová slíbila na zmíněné opravy poskytnout více než miliardu korun. Už příští neděli, 6. září, může vstoupit německé Sasko-Anhaltsko do historie. V této zemi má totiž k volebnímu vítězství nakročeno extrémně pravicová strana Alternativa pro Německo. Podle průzkumu by se tak AfD mohla ujmout v této zemi vlády.
0: Co se děje v regionu?
1: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce.
0: Sport.
1: Kifařka Alice Prokešová obsadila druhé místo v úvodní rozjížďce na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu a postoupila do pátečního čtvrtfinále. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského nestačila pouze na Litevku Viktorii Senkuteovou, stříbrnou medailistku z letošního evropského šampionátu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne je polojasné, místy také oblačné, na severu ještě i s přeháňkami a teploty měříme od 17 do 22 stupňů. V noci na čtvrtek bude převládat oblačno s teplotami od 15 do 11 stupňů, zítra bude většinou polojasno, k večeru se od jihozápadu bude objevovat oblačnost a vítr zafouká slabý východní do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 24 do 29, na horách kolem 20 a na Šumavě i kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 15 hodin a 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Madonu, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nick Kershaw teď s námi na Signál rádiu. Není to tak dlouho, co kapela Europe lákala své fanoušky na Facebooku na svou novou mramorovou desku. Co dalšího dělají hvězdy 80. na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: UB40 ukázali na Instagramu video ze svých cest autobusem mezi koncerty. Během jedné z nich se zastavili taky u domu, ve kterém vyrůstal Michael Jackson. V příspěvku ocenili, že po filmu Michael se dostává i mladší generace k té nejlepší hudbě všech dob. Take That vás na Instagramu zavedou do zákulisí natáčení videoklipu k novému singlu Sweet July. Ten režíroval Juan Arnell, se kterým kapela spolupracovala už na megahitu Back for Good a který natočil klipy třeba taky pro Pet Shop Boys, Ricka Astleyho a další britské hudební ikony. Sítěmi proletěla taky zpráva o připravovaném filmu, který bude o jednom z nejzvláštnějších osmdesátkových koncertů v Československu. V roce 84 vystoupil Elton John na zimním stadionu v Havířově, neplánovaně po cestě z Prahy do Polska. Vstupenka na tribunu tehdy stála 50 korun, na plochu 75. Aktuálně vzniká scénář a brzy se snad začne natáčet. A Duran Duran se opět začínají chystat na Halloween. Jejich speciální strašidelná party se stala tradicí. Po vyprodaných minulých ročnících v New Yorku a Manchesteru si vzali mnohem větší sousto. Vystoupí totiž v největší londýnské hale, která pojme až 20 000 návštěvníků a bude právě na Halloween dějištěm posledního koncertu v rámci turné po Británii. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál rádia.

0: Velké hvězdy z osmdesátek, to jsou Pet Shop Boys. Prázdniny ještě nejsou u konce a jestli plánujete vycestovat ještě někam ven, není nic lepšího, než si do mobilu dát naší mobilní aplikaci. Díky tomu budete mít poslech signál rádia všude sebou, bez jakéhokoliv šumu, zaváhání, zkrátka bez jakéhokoliv přerušení. Navíc nám můžete posílat vzkazy, fotky přímo do studia, taky nebudou chybět a uvidíte tipy, kam vyrazit, denní program rádia, no a co je hodně důležitý, taky vás to nebude nic stát, protože naše aplikace je zcela zdarma. Stáhnete ji na Google Play nebo v App Store.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magreťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Kapela Texas teď zpříjemnila odpoledne na Signal Rádiu, kde je se mnou nachystaná i Terka Veselá. Ahoj, i tobě hezké odpoledne.
1: Ahoj, děkuji i tobě.
0: Já přemýšlel jsem, co bychom spolu mohli probrat. A kápnul jsem na to. Lákají tě nějaké neobvyklé jevy nebo takový ty paranormální aktivity?
1: Oho, celkem jo, lákají.
0: Kdy viděla takový?
1: Co jsem kdy viděla? Hele, ale to je možná jenom takovej můj výmysl, ale já jsem asi viděla ducha zajíce.
0: Moment. Ducha zajíce?
1: Jo, já jsem prostě jednou, bohužel už je to delší dobu, ale srazila jsem zajíce v autě.
0: Ano.
1: A byla jsem z toho hodně špatná. Mm-hmm. A prostě jednou, fakt třeba 2 týdny na to jsem měla pocit, že ho jako vidím přebíhat přes tu silnici, kde jsem ho srazila, a jako vzala jsem to jako odpuštění.
0: Jo, takhle. Takhle. Přátelé, od té doby, co Terka přišla z dovolené, bere zajímavé bylinky. Co to je? Chci taky.
1: Ne, já jsem z toho byla prostě hodně špatná, tak si to možná moje hlava vymyslela.
0: No, rozumím. Každopádně ty věci se skutečně dějí, některé lze i zachytit. A já jsem teď viděl takové jako amatérsky točené dokumenty a z nich normálně až šel mráz po zádech.
1: Takže co tam bylo?
0: Tam bylo třeba, že se vydali do nějakých míst, kde prokazatelně straší. Mm-hmm. A skutečně tam na záběrech byly nějaký postavy. Ale reálně nebyly vidět.
1: Ty brďo.
0: Tam bych nešel.
1: No, já taky ne.
0: Každopádně platí, že Terka s vámi zůstává na Signál Rádiu. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se těším. Ahoj.

0: hitem Lean on Me se na Signal Rádiu přesouváme k 16. hodině. S jejím odbytím uslyšíte osmdesátky od Katriny and the Waves, Shakin' Stevens nebo Queenu, ale teď pojďme vyrazit na silnice a poslechnout si zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio doprava.
0: V této hodině zůstaneme na silnicích pražských. S nehodou nákladního a osobního auta počítejte na Vítězném náměstí v Dejvicích. Je tam neprůjezdný jeden z odbočovacích pruhů na kruhovém objezdu. A ještě se přesuneme do ulice Bělehradská na Praze 2, kde je nehoda dvou osobáků na křižovatce s ulicí Rumunská. Počítejte tady s možným zdržením a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné středeční odpoledne i se 16. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Z čela společnosti České dráhy odstoupil její generální ředitel Michal Krapinec. Ve funkci skončí ke konci srpna. V čele Českých dráh ho nahradí vrchní ředitelka ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Ještě v letošním roce se řidiči dočkají další části dálnice D11. Úsek u hranice s Polskem, který se napojí na polskou S3, silničáři otevřou 27. listopadu. Transitní doprava tím tak zmizí z polské Lubavky a Českého Královce. Generální ředitel německého koncernu Volkswagen Oliver Blum vyzval zaměstnance továrny v Emdenu, aby zintenzivnili snahu o úspory. Generální ředitel uvedl, že náklady jsou ve srovnání s konkurencí stále příliš vysoké. A ještě dnes by měli do Velké Británie přicestovat princ Harry s manželkou Meghan. Podle BBC se rodina do země stěhuje po 6 letech v Americe. K oficiálním královským rolím se ale vracet nemá.
0: Co se děje v regionu?
1: Někteří z obyvatel hlavního města si v noci moc klidu neužijí. Ze stížností vyplývá, že nejčastěji lidi v metropoli v noci budí svoz odpadu, který probíhá už od časných ranních hodin. Dalším problémem jsou noční závozy výdejních boxů zásilkových společností. Kuriozitou je pak noční vhazování některých skleněných lahví do kontejneru na sklo, které řeší pravidelně v Holešovicích.
0: Sport.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1 na sety a zajistili si tak postup do osmifinále. Poslední zápas ve skupině čeká Češky zítra. Proti Bulharkám budou hrát o co nejlepší pozici do play-off evropského šampionátu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, místy také oblačno a teploty se pohybují od 17 do 22 stupňů Celsia. Noc na čtvrtek bude s převážně oblačnou oblohou a s teplotami od 15 do 11 stupňů. Zítřejší den nám nabídne většinou polojasno, k večeru se od jihozápadu bude objevovat oblačnost. Vítr zítra zafouká slabý východní a nejvyšší denní teploty zítra přes den naměříme od 24 do 29 stupňů Celsia. Na horách kolem 20. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Krásnou středu všem, co ladí Signál Rádio. S vámi je Terka Veselá, já vás tímto moc zdravím. A rovnou pojďme společně rozjet novou hodinu 80, ve které kromě skvělé hudby uslyšíte i novinku, kterou připravují České dráhy. Tak s námi buďte u toho.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: OMD a Universal, to vám hrálo ve čtvrt na pět na Signal Rádiu. Cestování vlakem ve středních Čechách bude zase o něco příjemnější a modernější. České dráhy totiž připravují nasazení dalších motorových vozů Regio Spider na regionální tratě ve středočeském kraji. Více dodá mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
1: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních pět z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošli komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
0: Vlakové vozy Regio Spider jsou dlouhé přibližně 25 metrů, váží 43 tun a dosahují rychlosti až 120 km/h. A stejnou rychlostí k vám už teď jedou i kvíni.

0: Dobrou náladu na Signál Rádio přinesla Sherry Sherry Lady a nepoleví ani dnes večer, kdy se ve vysílání můžete těšit na signály světových hitparád Martina Hovorky. Ty tentokrát nabídnou světový žebříček z konce prázdnin roku 1989, ale i spoustu zajímavostí, jako proč zpěvačka Nene Cherry zlomila cenu Brit Awards, nebo co dělal David Hasselhoff u Braniborské brány. Tak poslouchejte už dnes ve 21 hodin. Těší se na vás Martin Hovorka.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

Na Signál Rádiu jsme hráli Kličkovanou a už za pár minut si užijeme i z hity Girls Just Want to Have Fun, Woman nebo Flames of Love. Tak s námi buďte i nadále.

0: Na Signál Rádiu se vytvořila příjemná atmosféra hitem Golden Brown. Hned o to lépe se bude poslouchat Doprava a zprávy Honzy Navrátila, pak už Opus, Boney M nebo Patrick Swayze a Wendy Fraser.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Jako první zamíříme do ulice U Brusnice na Praze 6, kde rozhodně počítejte se zdržením. Srazil se tady autobus s osobním autem u křižovatky s ulicí Patočkova. A nehodu autobusu a osobáku hlásí i ulice Evropská na Praze 6. A to někde na pomezí vozovny Vokovice ve směru na Veleslavín. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte bezpečné cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Středeční odpoledne je v plném proudu, opět po hodině plné muziky, pojďme na zprávy. Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek. Po úpravě chtějí s kabinetem jednat také o přidání pro příští rok, řekl to odborový předák Josef Středula. Ve velké části Evropy opět hrozí silné bouřky, které se budou tvořit spolu s postupující studenou frontou. Meteorologové varují před prudkými porivy větru, silným krupobytím, přívalovými srážkami a ojediněle také tornády. V pátek a v noci na sobotu mohou zasáhnout i Českou republiku. Síla bouřek a také oblasti s největším rizikem se budou ještě upřesňovat. Společnost Meta se dohodla s 29 státy Spojených států amerických na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích. Firma zaplatí až 16,7 miliardy dolarů a slíbila také provést patřičné změny. Slovenská vláda navrhla, aby lidé měli možnost zkrátit volební období parlamentu referendem, což by následně vedlo k vypsání nových voleb. Návrh novely ústavy schválil vládní kabinet. Vláda našich východních sousedů také schválila návrh zákona, kterým země od příštího roku zakáže dětem do 16 let vytvoření a používání vlastního účtu na sociálních sítích.
0: Co se děje v regionu?
1: Do boje s Kliněnkou Jírovcovou vyrazila radnice Prahy 7. Svým obyvatelům nabízí pytle určené na sběr listí. Kliněnka je drobný denní motýl, jehož housenky požírají vnitřek listů jírovce Maďala. V extrémních případech může tento strom přijít o většinu listí. Jedinou obranou je tak spadané listí ihned schrabat a odvést do spalovny. Pytle jsou zdarma k dispozici na recepci radnice.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jednu z hlavních medailových nadějí české výpravy dnes v Poznaní čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky zvládly i všechny další české posádky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne je polojasné s teplotami kolem 20 stupňů. V noci na čtvrtek bude převládat oblačno a teploty budeme měřit od 15 do 11 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne polojasnou oblohu, k večeru se ale od jihozápadu bude objevovat oblačnost. Nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme od 24 do 29 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Na signálu pokračuje opět Terka a nabízí další muziku.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Další muzika je tu, konkrétně osmdesátky v podání kapel Opus, Boney M. nebo Patrika Swayzeho a Wendy Fraser. A za doprovodu hudby si i trochu zauklízíme a společně odstraníme vodní kámen. S vámi je Terka Veselá a já vám přeju pohodový poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

She's like the wind. Takovouhle romantiku se dopřáváme na Signál Rádio. Ale co nám ji teď trošičku naruší, bude úklid. A to konkrétně úklid vodního kamene, kterého se v koupelnách nikdy vůbec nejde zbavit. A nejde jenom o bílé povlaky na bateriích, které můžou kazit dojem z celé koupelny, ale taky o to, že se časem může zhoršovat průtok vody samotné. Příčinou je tvrdá voda, která údajně trápí většinu českých domácností a málo který přípravek si s kamenem dokáže poradit. Naštěstí ale nejlépe funguje samotná matka příroda a k vyčištění vám prý bude stačit pouhý citron. Jeho kyselina má totiž takovou hodnotu pH, která velmi snadno rozloží chemický základ kamene a vám tak tedy stačí pouze citron rozkrojit, potřít jim baterii a spáry kolem a alespoň 15 minut to nechat působit. No a v případě, že je nános povlaků větší, zkuste do citronové šťávy namočit útěrku, ometajte ji kolem kohoutku a nechtejte tam třeba klidně půl hodinky. Údajně byste pak měl mít zase na nějakou dobu od kamene pokoj. Tak ať se pěkně uklízí a já posílám Maggie Riley.

0: Pár minut před půl šestou se vezete na vlnách Signál Rádia, kde to žije osmdesátkami ze všech koutů světa. A už za chvíli zamíříme za Joan Jett and Black Hearts, Michaelem Jacksonem nebo Pet Shop Boys. A potom taky přijde čas na to oprášit náš studiový magneťák. Tak se nechte překvapit, kterou kazetu zvolíme dnes.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Pet Shop Boys a West End Girls v éteru Signal Rádia, kde je čas na to roztočit pásku v magneťáku.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dnešní hit z pásky bude doslova atomový, protože nás čeká single Atomic od Blondie. Tahle pecka vyšla roku 1980 a určitě se nezaměřila jenom na jeden žánr. V hitu se mísí rock, new wave nebo disco a právě tahle kombinace dává skladbě její typickou energii, která kapelu vynesla až na první místo britské hitparády a možná i díky tomu je jednou z nejznámějších hitovek Blondie. Tak si pojďme tuhle atomovku pustit.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Eurythmics na Signál Radio zakončují 17. hodinu s odbytím 18. předají hudební štafetu Eltonu Johnovi, Ahákům nebo Alphaville, ale předtím ještě stihneme poslední dopravu a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Radio, doprava.
0: Dnešní dopravu uzavřeme na D5C, kde si dejte pozor v obou směrech. Nehoda dvou osobáků je totiž jak na 2. kilometru ve směru na Plzeň, tak i na 4. kilometru ve směru na Prahu. Pravděpodobně počítejte s lehkým zdržením na obou místech a mějte bezpečné cesty po zbytek dne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Další výměnu stanovisek mají za sebou po dnešku ministr zahraničních věcí Petr Macinka a také prezident Petr Pavel. Ministr zahraničí řekl, že by očekával, že prezident kompetenční žalobu na vládu stáhne, pokud má skutečně zájem na setkávání a koordinaci zahraniční politiky. Hrad na Macinkova slova reagoval, že na stanovisku prezidenta se nic nemění. Železniční koridor mezi Olbramovicemi a Benešovem je opět plně průjezdný. Železničářům se podařilo trať, kterou vydatný déšť minulý týden v pátek podemlel, opravit. Vlaky tu dosud jezdily pouze po jedné koleji. A ještě jednou železnice. České dráhy hlásí zemětřesení. Generální ředitel a předseda představenstva Michal Krapinec dnes z čela státního dopravce odstoupil. Ve funkci skončí ke konci srpna a od září ho ve funkcích nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová.
0: Co se děje v regionu?
1: I na začátku letošního školního roku nabízí městská část Praha 2 pomoc rodinám s nízkými příjmy. Prostřednictvím svého nadačního fondu Dvojka srdcem, který funguje už 8 let, nabízí rodičům příspěvek na školní potřeby až ve výši 4000 korun. Finance je možné využít i na zájmové kroužky. O příspěvek je možné žádat do konce září.
0: Sport.
1: Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida vnímá, že před zítřejší odvetou závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy proti Panathinaikosu žije fotbalem celé město. Zkušený záložník věří, že je mužstvo nachystané a i s podporou vyprodaného domácího stadionu dosáhne na historický postup do skupinové fáze.
2: Za tu dobu, co tady jsem, tak jsem asi scháněl zápas teďka nejvíc lísku. Samozřejmě pocítil jsem to, že v tom městě ty lidi o tom fotbale se baví a když jsem potkal někoho třeba známého nebo i cizího, tak nám říkal, že nám drží palce a všichni doufají, že to zvládneme ten zápas.
1: Dodejme, že otroci jsou v pohárech poprvé od sezóny 1995-96 a jsou blízko velkému úspěchu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Středeční zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. V noci na čtvrtek bude převládat oblačnost, teplotami od 15 do 11 stupňů. Zítřejší den bude většinou polojasný, k večeru se od jihozápadu bude objevovat oblačnost. Vítr zítra zafouká slabý východní, maximálně do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 20 a na Šumavě počítejme s teplotou kolem 24 stupňů. Takové byly zprávy na Signálu ve středu s datem 26. srpna. Terka pokračuje s další muzikou. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: To byly dnešní zprávy, díky Honzo, ale teď už se pojďme vrhnout zase na hudbu. Hodinu otevře Elton John a hit I'm Still Standing. A jelikož nám odbyla 6., tak se můžete těšit i na pohled do minulosti s Jirkou Svobodou, co nám přinesl 26. srpen v průběhu let, už za chvíli tedy on sám. Na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá a já vám přeju pěkný podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na sedm se vezete na vlnách osmdesátek. Jejichž poslech nám teď zpestří kolega Jirka Svoboda, a to pohledem do minulosti.
1: Jste se Signál rádiem. Dneska už je 26. srpna a to byl v roce 1873 den, kdy ve Spojených státech otevřeli první mateřskou školu. Pojďme roztočit kola našeho stroje času, který nás přenese za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 2004 otevřen pražský tunel Mrázovka na Smíchově. Motoristům se tak výrazně zkrátila cesta mezi Strakonickou ulicí a Břevnovem. Výstavba kilometru dlouhého tunelu přišla na 7 miliard. V roce 1992 Vladimír Mečiar a Václav Klaus oznámili datum, ke kterému zanikne Československo. Bylo to 31. prosince 1992. V roce 1865 byla na Vltavě zavedena pravidelná parníková doprava z Prahy do Štěchovic. První loď se jmenovala Praha, druhá loď Vyšehrad a byla na vodu spuštěna rok později. V roce 1856 byly v údolí Neandertal v Německu objeveny zbytky kostry pravěké formy člověka. Byl nazván člověk neandertalský. A v tento den v roce 1728 ruský mořeplavec Vitus Bering objevil během první kamčatské expedice mezi Asií a Amerikou průliv. Ten nyní nese jeho jméno.

0: Za 7:30 čas, kdy z éteru signála rádia mizí hlas Sandry. Už za chvíli se v něm objeví George Michael nebo M People, ale předtím si ještě pojďme připomenout, co nás čeká dnes večer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Podvečerem vás provází Signál Rádio, kde se do konce hodiny dočkáte hitů od Ricka Astleyho, Johna Farnhama nebo Cher, ale pro teď pojďme vyrazit do jižních Čech s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Když jsem mával Třeboni, tak do navigace jsem zadal Bechyně. A protože je léto, tak na hlavních i vedlejších silnicích se pracuje na jejich opravách. Do lázeňského města jsem nečekaně vpadl přes dráhu starého letiště a minul to ještě minimálně používané armádou. Samozřejmě doporučuji jízdu po Bechyňské duze. Jednoobloukový most tu stojí téměř 100 let se smíšeným provozem automobilové a železniční dopravy 50 metrů nad hladinou řeky Lužnice. Lidé tu žili od pradávna. Skalní ostroh, sevřený zářezy Lužnice a Smutné tu vytvořil bezpečné místo pro hradiště. Nyní tu stojí zámek, od kterého se v trojúhelníkovém půdorysu postupně rozrůstalo město. Výhledy do údolí od klášterní a zámecké zahrady jsou fotogenické, podobně jako z věže kostela svatého Matěje. Zázemí pro karavany a stany nabízí v údolí říčky Smutná resort Cihelna i s chatkami pamatujícími pionýrské tábory. Ale paleta ubytování je daleko širší. Od Bechyně zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Příjemný večer s 19. hodinou, ladíte Signál Rádio, odkud vás moc zdraví Terka Veselá. A jelikož nám bohužel pomalu, ale jistě končí prázdniny, tak za pár minutek si řekneme, co dělat s takzvaným podovolenkovým splínem. Teď ale určitě smutnit nebudeme, protože mikrofonu se ujímá Jennifer Rush, Jimmy Cliff a Desireless. Tak užívejte poslechu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signál Rádio jsme vyrazili na cesty z Desireless. A jestli jste se vy naopak nedávno z cest vrátili a trápí vás takzvaný podovolenkový splín, pojďme si říct, co s ním. Přestože termín není žádnou oficiální diagnózou, pocit, že máme podovolené mnohem méně energie, není žádným výmyslem a může za to hlavně prudký návrat do běžného režimu. Na dovolené zpomalíme, nemusíme řešit práci ani vstávat na budík a najednou na nás čeká hromada e-mailů a povinností. Pomoci prý proto může, když se do pracovního tempa nevrhnete hned naplno, ale necháte si pár dní na postupný návrat. Určitě se tedy navrhuje přijet nejlépe před víkendem, abyste se mohli vzpamatovat a zároveň je fajn nevzdávat se věcí, které vám na dovolené dělaly dobře, takže i doma si zkuste najít čas na procházku, sport, ranní protažení nebo prostě jenom chvíli, kdy si v klidu vypijete kávu. Pomáhá také naplánovat si během týdne malé radosti, na které se můžete těšit. Takže pokud jste letos třeba ještě nebyli v letním kině nebo si neudělali piknik někde v parku, pár posledních letních dnů můžete využít právě k tomu. Tak hodně štěstí s navracením se do režimu a pokud vám k tomu nejvíce pomáhá třeba, já nevím, taková hudba z 80. let, tak od toho je tu pro vás Signál Rádio a teď už i Human League.

0: Jedinečná Enya vám hrála ze Signál Rádia, kde se schyluje k okamžiku dne, kdy je možné zavolat k nám do studia a nechat někomu zahrát písničku jen tak pro radost. Jakmile tady uslyšíte výzvu na signály pro radost, volejte na 910 260 910 nebo klidně napište zprávu přes naší apku.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Éteru Signál Rádia vévodila znamenitá Tina Turner, ale teď už je na řadě navrátit se do dnešního dopoledne, protože to jste mohli zachytit rozhovor s ředitelkou Poštovního muzea v Praze Máriou Šatkovskou, kterou za naše rádio vyspovídal kolega Luboš Dvořák. Pokud jste rozhovor zmeškali, už teď si ho ale můžete pustit v našem archivu na webu. Uslyšíte zajímavosti o historii Poštovního muzea, která sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska, ale taky to, jak letos muzeum přešlo pod Národní technické muzeum a začalo psát svou novou kapitolu. Tak si rozhovor najdete na www.signalradio.cz.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohodový večer všem posluchačům Signál Rádia. Hodinkové ručičky ukazují 8 hodinu. Tu společně započneme s Depeche Mode, Royem Orbisonem a Madonou. A ke skvělým osmdesátkám, které nám tahle trojice nepochybně přinese, přidá kolega Lukáš Bláha i hudební zajímavosti z minulosti s datem 26. srpna. Pro teď ale užívejte dnešní 26. srpen a mějte ničím nerušený poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Královna popu ve večerním vysílání Signál rádia. Už za chvíli je Síl nebo Sandra, ale teď se pojďme navrátit do minulosti s Lukym Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
2: Nejprve jdeme zpět o 61 let. Tenkrát hudební manželské duo Sonny a Cher vyskočilo na první místo ostrovní hitparády s písní I Got You Babe. Nakonec pro ně šlo po hříchu o jediné britské number one.

Pokračujeme za 26. dnem měsíce srpna v roce 2014. To se anglická hvězda přelomu 70. a 80. Kate Bush po dlouhých 35 letech vrátila na pódia. Beznadějně vyprodaná šňůra 22 vystoupení proběhla stylově v londýnské hale Hammersmith Apollo. Stejné místo totiž pamatovalo její poslední koncert z roku 1979.

Závěrečná vzpomínka je stará 4 roky, kdy nás ve věku 75 let navždy opustila Hana Zagorová, prostě Zagorka. Hanička písnička bojovala s nevyléčitelnou nemocí krve a její zdravotní stav se zhoršil kvůli postcovidovému syndromu po těžkém průběhu COVID-19 v roce 2020. Aktuálně si na rodačku z Ostravy můžete zavzpomínat prostřednictvím knihy Žít tady a teď, vydanou k jejím nedožitým 80.

0: Středeční večer se necháváte zpříjemňovat hity Signál Rádia. Kromě těch bych vás ale ráda pozvala i na naše webovky, protože tam najdete spoustu tipů na výlety a různé akce. Taky tam najdete archiv plný rozhovorů, reportáží a dílů pořadu Miluju Prahu. Ale zároveň tam pro vás jsou informace o soutěži, které se tento týden můžete zúčastnit každé ráno.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu.

0: INXS a Never Tear Us Apart. Tuhle pecku vám hrálo Signál Rádio, kde se s vámi pro dnešek loučí Terka Veselá. Ale spoustu dalších pecek, nebojte, pro vás bude mít už v celou kolega Martin Hovorka v jeho hitparádě. Tak na ní určitě zůstaňte naladěni a do té doby si užijte Petra Kenta, Kylie Minogue nebo YouTube. Tak mějte krásný zbytek večera.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Dobrý večer, posloucháte Signál Radio. Mám radost, že se opět po týdnu slyšíme. Já jsem Martin Hovorka a provedu vás další retroparádou 80. let. Další retro žebříček je před námi. Ovšem, já vám musím říct, z jakého bude roku. To zatím nevíte. Každopádně mám takové tři indicie, kterými se postupně k tomuto roku dostaneme, tak schválně pojďte hádat. V tomto roce byla odvysílána vůbec první samostatná epizoda, která odstartovala nejdelší animovaný seriál historie. První díl Simpsonů, kdy to bylo, víte, nevíte? No, tak další nápověda. V tomto roce svět zachvátilo šílenství kolem smyslného brazilského tance a stejnojmenného letního hitu kapely Kaoma. No a do třetice vyšla první kancelářská sada obsahující programy Word, Excel a PowerPoint. Byla první verze programu Microsoft Office. To všechno v roce 1989, milí posluchači.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: A taky Madonna měla písničky, třeba hned ta desátá nejúspěšnější v srpnu 89 se jmenovala Express Yourself. Hezký poslech. Come on, girls, you believe it.

0: Dobrý večer, tady je Signál Radio a my tu společně dneska prosvištíme, jak vypadala hitparáda v srpnu roku 1989 po celém světě. Takový celosvětový hudební žebříček tady pro vás mám, abychom si představili největší hity této planety. Na týden přesně před 37 lety, toto letí, 37 let zpátky se vracíme a bude to takovej fofr, stejně jako ta dnešní první písnička, což bylo 10. místo, a to Madonna a hit Express Yourself, tehdy jeden ze zásadních singlů 4. Madonina alba Like a Prayer. Mimochodem videoklip k tomuto hitu natočil významný režisér David Fincher a vlastně na tu dobu se jednalo o nejdražší videoklip. Nic dražšího do té doby nevzniklo a Madonna, přebyla to, chtěla, aby se o ní mluvilo, tak udělala drahý videoklip. No tak peníze na to měla, protože to byla jedna z těch nejúspěšnějších zpěvaček té doby. Takže jsme na konci 80. let, postupně se budeme prokousávat tím hudebním žebříčkem, ale teď mi dovolte, abych pustil 9. místo té doby. A to je skupina Soul to Soul a písnička Back to Life.
1: Signály světových hitparád 80. let.

Skupina Soul to Soul a písnička Back to Life, oni získali cenu Grammy za písničku roku, ale v kategorii objev roku tehdy prohráli s duem Milli Vanilli, které později muselo svoji cenu vrátit, protože tam byl ten podvod s playbackem, což je zase jakoby jiný příběh, jiná historka, ale vlastně kdyby tehdy Milli Vanilli nevyhráli tu cenu Grammy za objev roku, tak tím vítězem byli Soul to Soul. Tak to jsou jedny ceny. A ještě jedny hudební ceny jsou provázány právě s kapelou Soul to Soul, a to Brit Awards. Čekalo se na to, že získají cenu Brit Award, a protože se tak nestalo, tak zpěvačka Neneh Sherry se rozhodla protestovat a rozlomila svoji vlastní sošku na půl a její polovinu darovala lídrovi skupiny Soul to Soul Jazzymu. Víš, taková jako skupina, taková jako zapadla, že jo, Soul to Soul, málo kdy se o nich mluví a tolik podpory od hudebních kolegů. No, byla to výjimečná kapela, to si pojďme říct. Takže za námi 9. nejúspěšnější písnička. Na týden přesně před 37 lety celosvětově hit Back to Life. No a teď si dáme ploužáček. Teď si dáme něco, co pohladí. Jak zmrzlinový sametový krém. Postříkaný šlehačkou. A na tom karamel. If you don't know, be my now, Simply Red.

Příjemný letní večer vám přejeme ze Signál Rádia. Osmá nejoblíbenější písnička v srpnu roku 89, tedy před 37 lety. Tak tohle byla čistá soulová romantika právě z konce 80. a řekl bych životní hit Micka Hacknella a skupiny Simple Red, který dokonce této kapele vynesl cenu Grammy, i když se jednalo o předělávku ze 70. let. V každém případě měl bych tady pro vás něco ze zákulisí, jak dáváme dohromady tento hudební speciál. Prostě vždycky vezmeme jeden zásadní žebříček z 80. let a ten vám kompletně přehrajeme. Takže dneska 10 největších hitů, jak bodovali ve světě před 37 lety na týden přesně. Tak, no jo, ale vy vezmete tu top 10 a pak samozřejmě já, protože jsem starý slídil, tak se dívám, co tam je dál v tom žebříčku, co vlastně nezahrajeme, protože to dáte 1 až 10, tlustá čára, to si pustíme a to, co je nad 10. místem, to už se do našeho vysílání vlastně nevejde a mě to vždycky mrzí. Tam jsou kolikrát takový jako pikantní písničky, které jsme třeba dlouho už neměli možnost ani slyšet, ani hrát, ani si poslouchat. A říkám, to by si ty posluchači naši zasloužili si poslechnout třeba tuhle tu věc, takže pozor, přesně takhle to je, protože já jsem na 25. místě světového žebříčku hudebního objevil Donu Summer. Ona má takový ideální jméno, takový jako prázdninový letní jméno, Donna Summer, tak navíc prázdniny byť končí, jdou do finále, tak úplně bychom se teďka zasloužili poslechnout si nějakou písničku od Donny Summer. No a na konci 80. let v létě tato skvělá žena bodovala s písní I Don't Wanna Get Hurt a věřím, že pokud jste někdy byli na nějakým retro oldies večírku, tak tam tady ta písnička hrála a vy jste na ní kroutili svými boky. Tak pojďme si to zopakovat právě teď při poslechu Signál Rádia.

0: Rádiový stroj času nás právě dnes přenesl do konce 80. let, kdy v létě 89 bodovala nekorunovaná královna diskoték Donna Summer. Možná, jak posloucháte tuhletu písničku, jak se říkáte, to je Kylie Minogue. No, není. Ale vůbec se nedivím, že si to myslíte, protože tady tu písničku produkovala stejně jako hity Kylie Minogue to trio producentů Stock, Aitken, Waterman. Celý velký producentský tým, který se staral o zvuk těch největších hitů konce 80. let.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.
0: Mám tu pro vás další hudební mňamku, tentokrát ze 7. místa celosvětového hudebního žebříčku. Tady je písnička Man Child a Nenek Sherry, další megahit. Okay, další megahit prázdnin 80.

0: Kdybyste tak tušili, jak Nenek Sherry skládala tuhle písničku.
1: In heavy doses.
0: To byl vlastně první hit, který Nenek Sherry složila od A do Z, písnička Man Child. A víte, jak se to stalo? Ona si pořídila takové ty základní klávesy Casio, které chtělo mít doma každé malé dítě, protože je prodávali v hračkářství. No a ona na těch klávesech zmáčkla každý tlačítko a nějak se jí podařila naprogramovat melodie, která z toho pak vylezla, a to byl právě ten základ pro písničku Man Child. Dokonce její nevlastní otec ji pochválil, protože dle jeho sluchu složila vlastně základ pro jazzový hit. Podobně ani netušila, protože ona do toho tak podobně jako bubnovala do těch tlačítek a vzešlo z toho tohle, takovýhle megahit, Man Child, ohromný hit léta roku 1989. Dokonce, když Nenek Sherry točila videoklip, tak jenom pár dní předtím se jí narodilo miminko, které ona v tom klipu tam držela v náruči, protože neměla hlídání a už vůbec to dítě nevydrželo samo o kus dál v kočárku. Jsme v roce 1989 a hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se jim dařilo na konci prázdnin, na týden přesně před 37 lety. A tady jsou další borci jménem Camouflage a my zazpomínáme právě teď na šestou nejoblíbenější písničku té doby. Tady je skladba Love is a Shield.
2: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Tohle to je šestá nejúspěšnější písnička před 37 lety. Love is a Shield, to jsou Camouflage, německé trio, pro které tady ta písnička znamenala absolutní vrchol jejich slávy a stala se nesmrtelnou klubovou klasikou. Navíc této kapele se svého času přezdívalo němečtí Depeche Mode, protože jejich zvuk byl tak věrnou a propracovanou kopií britských vzorů, že když písnička Love is a Shield běžela v rádích, tak spousta fanoušků si opravdu zpočátku myslelo, že slyší novou věc, novou písničku od kapely Depeche Mode. Tak to jsou takový Camouflage, jsou vlastně takový Depeche Mode zvyše, dá se říct. Ne, ale ne, fakt jim to dobře hrálo a já bych teďka chvilku v tom Německu zůstal, protože my si trošku jako odskočíme od našeho dnešního žebříčku a dáme si jednu speciální píseň, která se tehdy tak vysoko v hitparádách nedostala, ale stojí za zmínku. David Hasselhoff, vlastně je zpívajícím hercem, který měl písničku Looking for Freedom a ta se stala takovou neoficiální hymnou pádu berlínské zdi a konce studené války, což je událost, která tady byla v roce 89. No a pro Němce má ta písnička, kterou uslyšíte, vlastně status naprosté legendy, protože David Hasselhoff měl písničku Looking for Freedom, vlastně velký hit roku 89. No a když padla berlínská zeď, na konci, ke konci roku 89, tak se připravoval velkolepý Silvestr, velké oslavy u Braniborské brány. No a 31. prosince 89, pouhých pár týdnů po pádu zdi, tak David Hasselhoff tady tu písničku zaspíval právě u Braniborské brány. Zpíval z kabinové plošiny obřího stavebního jeřábu, který ho vynesl vysoko nad jásající dav. Stálo pod ním možná dokonce i milion lidí z východního a západního Německa a zpívali spolu s ním. Na sobě měl blikající bundu, taky takovou tu šálu, co nosili hráči na klavír a prostě to tam vystřelil. Takže Looking for Freedom a asi jeden z největších hitů roku 89, už jenom podle toho názvu. Tak pojďme na to, David Hasselhoff, pojďme si to připomenout. One more.

0: myslím, že David Hasselhoff ani nevěděl, jaký zásadní hit natočil na konci 80. Pro obyvatele východního bloku, kteří anglicky neuměli ani slovo, se najednou ze slova freedom, svoboda, stal symbol nového života a teď ta písnička pro ně měla hluboký emocionální význam. Dokonce během toho silvestrovského vystoupení, kdy David Hasselhoff zpíval u Braniborské brány, tak se začalo mluvit o tom, takový jako vznikl vtip v Německu, že zeď tu berlínskou zboural právě David Hasselhoff. Takže to byla písnička Looking for a Freedom. Já jsem se dokonce koukal na to jeho silvestrovské vystoupení teďka. Jsem si pouštěl ten záznam a normálně kolem jeho hlavy tenkrát proletěla rachejtle, odpálená rachejtle, což ho málem zranilo, ale on bez mrknutí oka zpíval tento hit dál. Prostě nenechal si ty 3 minuty, asi pro největší dav lidí zpíval, tak to si nechtěl nechat zkazit ani nějakou rachejtlí. Naštěstí se mu nic nestalo a on se opět potom mohl vrátit k natáčení pobřežní hlídky. Takže David Hasselhoff, tohle to jsou signály světových hitparád a my jedeme dál.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na Signál Rádio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: A teď něco pro všechny fanoušky zpěvačky Cher. Tady je písnička If I Could Turn Back Time na Signál Rádio. Hezký večer. If

0: Cher původně nechtěla tady tu písničku zpívat, měla pocit, že ta skladba je divná a autorka tohoto hitu, vlastně Cher, ukecala, seděla před ní na koleno a řekla: Cher, musíš, já věřím, že to bude hit. Takže ukecala, písnička natočená, no jo, ale pak se točil ještě videoklip a tam teda, to byl teda škandálek, to si pojďme říct, protože videoklip k tomuto hitu se natáčel na skutečné americké bitevní lodi za účasti stovek reálných námořníků. No a velení námořnictva dalo k natáčení svolení s tím, že půjde o vlastně vkusné video, skoro řekl bych až jako vlastenecké. No ale když Cher nastoupila na plac v průsvitném síťovaném overalu, pod kterým měla jen miniaturní černé plavečky, odhalující její potetovaný zadek, tak důstojníci byli v šoku. Tam nějaký ten zástupce námořnictva nařídil režisérovi videoklipu, ať jde zpěvačce říct, aby se převlékla. Ha, ten režisér to odmítl se slovy: víte co, byste jí to říct sám? Nikdo nenašel odvahu říct Cher, aby se převlékla. No, pak vlastně americká armáda vydala dekret, kterým navždy zakázala natáčení jakýchkoliv hudebních videoklipů na svých lodí. Tak vlastně Cher si může říct, že byla úplně tou poslední. Nicméně bylo to jako hodně odvážný videoklip, zejména díky kostýmu. A tady ta písnička se tak stala historicky prvním videoklipem, který hudební stanice MTV kompletně zakázala pro denní vysílání a klip se směl vysílat výhradně až po 21. hodině. No, tak tento zákaz samozřejmě zafungoval jako nejlepší možná reklama, takže písnička se stala okamžitě celosvětovým megahitem a je mi jasný, že vy všichni, kdo teďka posloucháte Signál Radio, tak už na YouTube hledáte tu skladbu, ten videoklip If I Could Turn Back Time, abyste se mohli podívat to video. Každý ho zajímá, ten potetovaný, pokerovaný Cherin zadek pod tím overalem, že jo?
1: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Martin Hovorka s vámi jako parťák pro tuto hodinu na Signál Radio. Tohleto je světový singlový žebříček z prázdnin 89. roku. Čtvrté místo Jason Donovan.

Největší teenagerský idol planety Jason Donovan a konec 80. let. Dokonce, když producent tohoto hitu nabídl Jasonovi tuto písničku Sealed with a Kiss, tak Jason netušil, že tady tu písničku už zpíval někdo před ním, tak se jako dmul píchou a říkal si, tyjo, taková pěkná písnička napsaná přímo pro mě. A to už ta písnička dávno byla čtvrtstoletí mezi lidmi, protože premiéru si jako taková odbyla už v první polovině 60. let. Tak to byl Jason Donovan a čtvrtá nejúspěšnější skladba celosvětově v srpnu roku 1989. Z nás za malý moment čeká ještě třetí, druhé a první místo a teď otočíme de facto knoflíkem o 360 stupňů, protože vy slyšíte teďka celou hodinu, jak zněla hudba na konci 80. let, ale jak zněla muzika 10 let před, tedy na začátku 80. let. Takhle, to je úplně jiný zvuk, tyjo. Jak se to za těch 10 let proměnilo, ten hudební svět. Tohle to je Irene Cara, Fame, a já tady tu písničku hraju z jednoho prostého důvodu, protože my se za týden v tom našem dalším díle podíváme právě do hitparád z roku 1980. Tohle je ochutnávka.

0: Této zpěvačce zpívalo v roce 1980, což je rok, kam se podíváme za týden s dalším dílem Signálu světových hitparád. Mimochodem, když se natáčel klip k této skladbě Fame, tak natáčení způsobilo kolosální dopravní zácpy přímo v New Yorku. Tak i na toto téma se mrkneme za týden. Stačí si naladit náš další díl, naše další setkání, které to bude jako vždy v sobotu po 18. hodině. A pak také tu jsou signály světových hitparád na Signál rádiu ve středu od 21 hodin a to je čas, kdy vysíláme reprízu. Tak se na vás moc těším.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Dnes dorazíme celosvětový singlový žebříček ze srpna roku 1989 a na třetím místě před 37 lety byla zpěvačka Martika.

0: pustila tehdejší hit Madony, písničku Express Yourself. I tu jsme vám dneska hráli, ale samozřejmě hodně vzdálenou od prvního místa. Takže Martika to úplně zabetonovala, to první místo, a vlastně byl to její jediný single, který dosáhl na absolutní vrchol hitparády. Každopádně my jsme si Martiku hráli ze třetího místa, protože na něm se držela na týden přesně před 37 lety. A otázka je, kdo byl tehdy druhý a kdo byl první. A dvě zásadní otázky, na které vám odpovím během pár minut.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Dáme si něco veselého, dáme si něco rychlého, trošku si zatancujeme, tak odsuňte gauč, případně doufám, že máte místo i trošku za volantem, aby se mohli protáhnout, pokud nás posloucháte v autíčku. Na druhém místě celosvětového hudebního žebříčku před 37 lety Roxette.

Někdy stačí maličkost a stanou se velké věci z takové maličkosti a právě to se odehrálo v roce 1989, kdy jakýsi student vyrazil do Švédska na výměnný pobyt a tam slyšel v rádiu písničku She's Got The Look. Tak šel, koupil si album kapely Roxette, to se jmenovalo Look Sharp, to si odvezl domů a když měl nějaký volno mezi jako zkouškama, byly vánoční prázdniny, tak vzal tu kazetu, to album a donesl ho do lokální místní americké rozhlasové stanice. Moderátor vzal tu desku, pustil ji do éteru a do studi-

0: A okamžitě volali stovky nadšených posluchačů. Ta písnička začala bleskově šířit po Spojených státech a stala se megahitem v Americe dřív, než tam vůbec oficiálně vyšla. A to jenom díky jako studentovi, že ten zázrak se jmenoval Dean Cashman, ten stál vlastně za úspěchem kapely Roxette ve Spojených státech. Tak super, super, druhé místo, nejúspěšnější písnička, druhá nejúspěšnější písnička celosvětově před 37 lety. A nám zbývá říci, co byla úplně ta největší hitovka tenkrát, na konci osmdesátek.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Já vám celou tuto hodinu na Signál rádiu pouštím největší hity, které bodovaly o prázdninách v létě roku 1989. A když jsme v tomto roce, tak zbývá ještě dodat, že fanoušci hry Tetris opravdu slavili, protože se jejich hra dostala na Gameboye, na to přenosné zařízení, na kterém se hry daly hrát. Takový ten šedej stroj, Nintendo Game Boy. No a taky se objevil člověk, který se říkal Tim Barnes Lee, a on jako první podal návrh na vytvoření celosvětové pavučiny, takzvaný WWW, World Wide Web. Prostě základ internetu tam byl v tom 89. roce. No a taky se hrály romantické melodie, romantické písničky. O jednu z nich se postaral Richard Marx. On dokonce napsal milostný dopis. Nechal ho válet se u sebe v pracovně na stole, až tam přišla jeho kolegyně, ta hodila očkem a říká, počkej, to je dobrý, to bys měl naspívat, tady ten text z toho milostného dopisu. Tak Richard Marx se chvíli ošíval a pak do toho šel a vznikla z toho největší romantická hitovka prázdnin 89. roku celosvětově. Takže tady je Richard Marx na Signál rádiu, já vám přeju hezký večer a uslyšíme se opět za týden. Signál rádio jede dál.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na signálradio.cz.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

máš tu cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,